0: hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio. Bring the action.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Hit Radio.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc svědaví. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelné. Velmi krásný.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
10: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
2: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
10: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
2: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
10: Zahrada Galas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: To není možný, že to ještě nemáte.
15: Tak my taky čekáme, že jo?
16: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
17: Tak to musí stát na účtárně.
14: To už je po splatnosti.
17: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
18: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
19: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe.
20: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
21: Asi bouchla hadice.
20: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
21: Co?
20: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
21: Chlapi, jedem do Hostru!
22: Hitradio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Kontakt.

shit's on.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektronická evidence tržeb se nejspíš vrátí. Poslanci dnes zřejmě schválí obnovení systému EET od příštího roku. Vláda tvrdí, že pomůže narovnat podnikatelské prostředí a přinese více peněz do státní pokladny. Opozice ale očekávané přínosy zpochybňuje. Pokud návrh projde, EET se vrátí v upravené podobě. Nejhorší požár ve Španělsku za posledních 20 let má 13 obětí. Úřady potvrdily, že mezi mrtvými je 7 Britů, 3 Belgičané a po jednom občanovi Francie, Spojených států a Španělska. Oheň na jihu země zničil asi 7 000 hektarů krajiny. Požár už je pod kontrolou a evakuovaní lidé se vracejí domů. Pátrání po pohřešovaných ale stále pokračuje. Španělsko si zahraje o zlato. V semifinále porazilo obhájce stříbra Francii 2-0 a po 16 letech si znovu zahraje o titul mistrů světa. Ve finále se v neděli utká s vítězem dnešního duelu mezi Argentinou a Anglií. Francouze čeká zápas o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Liberecký kraj připravil novou strategii nákupu energií do roku 2029. Elektřinu a plyn pro menší odběratele pořídí přes energetickou burzu. Pro větší využije dynamický nákupní systém. Součástí strategie je také postupný nákup energií po menších částech, který má snížit riziko vysokých cen a pomoci kraji ušetřit. Na severu Čech bude dneska většinou oblačno, místy s přeháňkama nebo bouřkama. Později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
7: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
8: Snídaně šampionů. 6 hodin 2 minuty posloucháte středeční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ráno. Michal Knejper, David Jošt.
9: Ahoj.
8: Ahoj. Tak Davide, my jsme se tady bavili o tom, že návrat po dovolený byl docela náročný. My jsme tady řešili, že návrat do pracovního režimu trvá člověku 2,5 až 3 dny, takže dneska by se to mělo zlomit.
9: Dneska kolem oběda se to bude lámat.
8: Dneska se to bude kolem oběda nám je docela jedno, no, ale my jsme rádi, že vy tady jste, vy kdo nás posloucháte, to nás drží nad vodou. Dino Rodži, Agostino, další muzika pro vás. Hezké ráno.
10: Hit Radio Kontakt.

0: DJO, End of Beginning na Hit Rádiu, 8 minut po 6. Hezké ráno. Tak co ta včerejší apokalypsa? Ti, co měli přijít, nepřišli. A meteorologové se oficiálně omluvili, že teda ta předpověď nevyšla. Takhle, pršet mělo všude, to jsme měli slíbený. Pršelo a bouřilo jenom někde. Tak by mě zajímalo, jestli u vás bouřilo nebo pršelo.
1: No tak já jsem se celý den v práci těšil, až si po práci odpoledne vyrazím na kolo. Samozřejmě začalo pršet přesně ve chvíli, kdy jsem se oblíknul do munduru a vytáhnul kolo. Aha. Takže jsem dal zase zpátky. Pršelo asi půl hodiny. Pak už jsem nevyrazil.
0: No ale zase meteorologům můžeme poděkovat vlastně my, kdo jsme na ty výstrahy dali a třeba jsme uklidili věci z terasy nebo balkónu. To je můj případ. Říkám si, hele, tak je potřeba to tam trošku poklidit, aby
1: pofackovat,
0: aby to neodlítlo. A pak jako spadlo 6 kapek, no, takže nic moc se nedělo. Takže vlastně na jednu stranu jako děkujeme, no. Hele, už ani to počasí není, co tenkrát, no. Tady jsou Miraj, tenkrát 6.09. Hezké ráno, zítra Rádia Šampioni.

0: Na 7 ladíte středeční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno, jestli se během vašich cest často ocitáte na dálnicích, tak pro vás super zprávou je, že se ruší automatické zdražování cen dálničních známek. Tohle vás možná potěšilo, nicméně potom, co za poslední kolik, 2-3 roky cena vystřelila z 1500 na 2500, tak jsem si říkal, no tak dobře, za chvíli to budou 1003, 4, hele, oni to stopli. Davide, není to úžasný?
1: Tak pro nás, kdo jsem já, bych hodnotil.
0: No tak pro nás, kdo na dálnici vlastně jsme jako doma, tak určitě dobře, no, super věc. Hele, takhle to má být. To je doslova ráj.
1: Dneska nahráváš těma písničkama.
0: Ale dneska ten playlist je postavený. Já nevím, co ta Lenka, naše hudební manažerka, ona věděla, co budeme dneska asi řešit, jo. Coldplay Paradise za malou chvíli, nicméně teda cena dálničky zůstává, ale ta romantická hodinka strávená v zácpě na D1, ta je naštěstí pořád zadarmo.
1: To je k nezaplacení.
0: Za chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách prospánek a na prospánek.cz.

0: informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
9: Service+.cz.
10: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dodávka s defektem vás teď ráno může zdržet na dálnici D8. Odstavená je na kilometru 53 ve směru od Drážďan na Prahu. Určitě tam proto projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Kontakt.

0: Edward Maja, Vika Džigulína. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. 6.28, s vámi Michal Knejp, David Jošt. No a David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Součástí festivalu bude i diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 hosty. Američan přijel na skateboardu celé Spojené státy za pouhých 39 dní. Chad Caruso zvládl trasu dlouhou přes 4800 kilometrů bez jediného dne volna a překonal vlastní rekord z roku 2023. Cestou navíc vybíral peníze pro organizaci, která pomáhá dětem se závislostmi. Argentina a Anglie dnes večer zabojují o finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny chtějí potvrdit 100% semifinálovou bilanci. Angličané usilují o teprve druhý postup do finále v historii.
0: Počkej, jak vlastně dopadl ten včerejší fočus? Španělsko-Francie.
2: My jsme si tady typovali, že postoupí Španělé. Postoupili, vyhráli 2-0.
0: Takže postoupili naši.
2: Takže koho typujeme dneska?
0: No dneska Argentina a Anglie, si říkal, tak já nevím, Argentina.
2: Tak Argentina.
0: Jo?
2: Mimochodem, když už mluvil o těch našich, tak představ si, že ty už jsou doma 22 dnů.
0: Nekecej, už 3 týdny jsou doma. A fočus, takže fotbal končí dneska, jo teda?
2: Ne, ten končí až v neděli, Michal.
0: Jo, dobře.
2: To je semifinále.
0: Dobře, tak já se budu věnovat písničkám radši, co ty na to, Davide? To bude lepší.
2: Toho.
0: To bude lepší. Cranberries, Dreams a taky Alex Warren, Ordinary. To je další parádní muzika pro vás. Jsme Hit Radio, 6:30 ráno, krásnou středu.

0: Hit Radio, Alex Warren, 7:07. Dobré ráno. Už za necelou hodinu budete moct vyhrát opět poukaz na 5 000 korun na nákup přírodní kosmetiky De Natura. O tom bude soutěž Rychlá pětka o 7:30, tak si to nenechte utéct. Mimochodem De Natura, tam každý produkt prochází dlouhým vývojem a několika testovacími fázemi. Taky mají 100% garanci vrácení peněz, protože za jejich produkty si absolutně stojí, tak kdybyste s produkty nebyli spokojeni, vrátím vám peníze. Tak víc info na stránkách De Natura a jak bylo řečeno, poukaz na 5 000 korun, o ten budete soutěžit v Rychlé pětce o 7:30. Hit Radio.
1: De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic De Natura.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic De Natura.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
11: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
17: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bez semené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Léto má svůj zvuk.
6: cinknutí ledu,
19: smích přátel,
6: hudbu, kterou máš rád,
19: a chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
6: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
19: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
6: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
19: Svianela, česká tradiční limonáda.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v Chomutově, dávejte si tam velký pozor v Bezručově ulici, kde se dnes ráno srazila dvě osobní vozidla. Na místě už by teď měla být policie, s opatrností tam projedete.
21: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, Hit Radio a Luis Capaldi. Nakrmit sociální sítě fotkama z dovolený, dalo by se říct, že to je v dnešní době skoro povinnost a taková fotka pod vodou, hele, to je magnet na lajky, jo, ale někdy ta fotka může být docela dost drahá. Takhle, jestli taky fotíte mobilem pod vodou a žijete v domnění, že je voděodolný, že se mu nemůže nic stát, tak pozor, servis si aktuálně hlásí obrovský žně, protože lidi topí telefony ve velkým. Jo. Ty výrobce sice tvrdí, že mobil vydrží, nevím, metr pod vodou po dobu 30 minut, ale zapomněli tomu dopsat, že se to počítá jenom jak nějaký tý laboratorní destilovaný vodě a ne nějakým vesnickým rybníku polim se nic, jo.
1: A nebo ve slaný vodě.
0: A nebo ve slaný vodě. Takže otázka, už jste letos utopili telefon, nebo jakým nejbizarnějším způsobem se vám povedlo telefon utopit? Co ty,
1: Davide? Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska. Pláž v Chorvatsku, první lásky a taky ty kraťasy, který měli kapsu. Dělám čtvrtý tempo, asi 15 metrů od břehu a najednou si uvědomuju, sakra, já jsem v kapse nechal telefon.
0: Čekej, nekecej, že ty jsi byl tak zamilovaný, že jsi zapomněl, že máš v kapse telefon.
1: Nevím, jestli to s tím souviselo, ale prostě ten telefon jsem v kapse nechal, no.
0: Hele, a funguje vlastně vůbec hodit ten utopený telefon do rejže? Jako říká se, že když to vlastně dáš přes noc do rejže, takže ta rýže přiláká asijský techniky a oni ten telefon do rána opraví, jo?
1: Říkal jsem si, jestli ten starý joke vyndáš.
0: No dobře, je tady, no. Tak nicméně asi za lajky na Instači ta fotka a rozbitej telefon nestojí, tak myslete na to, než se s vaším mobilním zařízením potopíte pod vodu. Miles Smith, Nice to Meet You, to je další parádní muzika pro vás na Hit Radio 6.52. Tak hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu zdraží. Od středy stoupne maximální cena benzínu na 41 korun a 89 haléřů za litr. Nafta zdraží ještě výrazněji, a to o 15 haléřů na 39 korun 34 haléřů. Státem stanovené cenové stropy navíc skončí už na konci týdne. Podle analytiků pak mohou ceny na čerpacích stanicích dál růst. Ebola v Kongu se dál rychle šíří. Počet potvrzených případů už překročil 2000. Nemoci podle úřadů potom podlehlo 754 lidí. Světová zdravotnická organizace navíc varuje, že skutečný počet nakažených může být několikanásobně vyšší. Epidemie tak dál představuje vážné riziko pro zasažené oblasti. Filip Turek dočasně končí ve funkci. Po pondělní dopravní nehodě přerušil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Na svůj post se podle něj vrátí jen v případě, že ho policie neoznačí za viníka nehody. Pokud vyšetřování ukáže opak, slíbil rezignaci. K odchodu z funkce už ho vyzvala také část opozice. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: V Jablonci nad Nisou přibývá velkoplošných maleb, které zdobí zdi domů. Takzvané murály postupně mění podhorské město v galerii pod širým nebem. Nové grafity s motivem historické tramvaje teď najdete na budově naproti zimnímu stadionu. Umělci ze studia Stroj do velkoplošného díla promítli historii města, jeho bižuterní tradici i symbolickou cestu mezi minulostí a současností. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Bude většinou oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
13: Dvě minuty po sedmé, ladíte středeční Hit Rádio, to nám dělá velkou radost, krásné ráno, s vámi Michal Knejb, David Jošt.
14: Ahoj.
13: Lidi topí v bazénech a mořích své telefony v domnění, že jsou vodotěsné, to jsme řešili. Vy nám posíláte zprávy, hlasovky, kde jste kdy telefon utopili, nebo komu. Je tady třeba hlasovka od Míši.
15: Ahoj kluci, dobré ráno. No, já jsem takto utopila kamarádovi loni na Krétě telefon, jsme tam byli vlastně s ním a s jeho ženou a teďka jsme byli jako u baru, pak jsme šli už na pokoj a když jsme šli kolem bazénu, tak já jsem ho tak jako lehce zduchla do toho bazénu, tak ten tam zahučel i s věcma, co měl v kapse. No, byl tam fakt jako pár vteřin, vylezl a telefon se druhý den nafoukl jak tenisák, normálně byl úplně prostě jak balón. Žádná rýže nepomohla, nic nepomohlo. Byl to teda jakože na začátku dovolené, takže pak dovolenou strávil tím, že koukal do jídelního lístku a my všichni do telefonu. Ale byla to super dovolená, doufám, že on si to užil a chce jet se mnou letos zase, takže asi chce znovu nový telefon. Takže dobrý.
14: Hele,
15: takže asi tak, no, tak mějte hezký den.
10: Manželka musela být nadšená, nejenže měl manžel na dovolený kamarádku, ale ještě k tomu ho připravila o telefon.
13: No jasně, ne, ona říkala, že to byla super dovolená, no prima dovolená, no, hlavně pro toho kámoše, hashtag užito, takový kámoše máme nejradši. Tak krásné ráno z Hit Rádia, Bon Jovi, It's My Life, pojďme na to.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Hit Radio, jenom hity a Ed Sheeran, 10 minut po 7. Dobré ránko. Pokud jste z Prahy a okolí, případně do hlavního města dojíždíte za prací, tak byli jste ten, kdo šéfovi musel posílat SMSku, že jste se ocitnul uprostřed absolutního Armagedonu. Proč se o tom bavíme? V Praze na hlavním nádraží někdo včera nahlásil bombu, takže zavřený nádraží, zastavený vlaky, odříznutá magistrála, tisíce, možná desetitisíce lidí zůstali stát na jednom místě a žhavili telefon s výmluvou nebo výmluvou. Ale to byla pravda, že jo? Píšeš šéfovi, že se stalo tohle, tak se to může přečíst na novinkách nebo někde na internetu, jo? Tak mě napadlo, že bychom se vás mohli zeptat, jestli se vám někdy stalo, že jste se dostali do nějaké situace, která byla až neuvěřitelná a kterou vám třeba šéf až jako nevěřil.
1: Já bych možná ještě uzavřel tu zprávu tím, že se nakonec naštěstí nikomu nic nestalo, že to byl falešný poplach.
0: Jasně, to je v pohodě. Tak co tobě, Davide? Stalo se ti někdy něco neuvěřitelného, co ti třeba šéf nevěřil?
1: Hele, já pozdě? Do práce chodím vždycky a včas, takže mě se nic takového neděje.
0: Na rozdíl od někoho, že?
1: Koukám na tebe, Michale.
0: Dobře.
1: I na naše posluchače nakonec.
0: Já tady mám příběh, a když jsem před 10 lety začínal v rádiu, tak jsem byl v zimě na první schůzku se šéfem. To bylo ještě než mě přijali. Byli jsme domluvení na 9. ráno, přes noc se docela nachumelilo a já tam musel vždycky couvat po takový příjezdový cestě, jo. A mně se to nikdy v životě nestalo. A já tam zapad člověče do závěje, jo. A říkám si, tak jako je to docela blbý, jedeš jako na schůzku do rádia, kde musíš být jako nějak jako na čas a teďka volám, říkám, Radku, já jsem zapad tady prostě do závěje, jo. A on, no jasně, to je v kolik přijedete. A nevěřil mi to, tak jsem to vyfotil. A jako dobrý, že vlastně už v té době byly telefony, že nějakou tady takovouhle jako výmluvu údajnou, protože šéfa můžeš vyfotit, že dneska vlastně AI, takže si to svoje auto můžeš hodit do sněhový závěje během minuty. Jen asi blbý to zkoušet během teďka leta, že jo, to asi úplně nepůjde, no. Tak jaký byl důvod vaší absence v práci? Něco, co vypadalo až neuvěřitelně, že vám to šéf nevěřil, tak to nás zajímá. Pojďte nám nahrát vaše příběhy na WhatsApp jako hlasovku přes 777-937-777 nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou. My k vám pinkáme další parádní muziku, tohle je Shakira Zoo na Hit Radio.

0: je Krištof, tohle jsou Šňůry a tohle je středeční Hit Radio. V 7 hodin 20 minut posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Anonym včera v Praze na hlavním nádraží nahlásil bombu, bylo všechno uzavřený, o tom jsme se tady bavili. Nakonec se nic nenašlo, díky bohu, všechno dobře dopadlo. No a dostali jsme se k tomu, protože tisíce, možná desetitisíce lidí byly najednou uvězněni, byly obětí tady toho anonymu a nedostali se do práce. Takže jsme řešili, jaká byla taková nejzvláštnější výmluva, která byla jako opravdová, ale k tomu, kterou vám třeba váš šéf nevěřil. No tak píše třeba Martina: dobré ráno, jdu budit 6 děti do pokoje a na zahradě vidím bobra. Pětkrát čumím, jestli nejsem mimo. Ano, půl hodiny řeším, co s tím. Pro děti atrakce, do družiny pozdě. Dobrý den, otevřete nám, prosím. Vyháněli jsme bobra ze zahrady a družinářka čučí jak puk. Nevěřili nikdo v práci, ani ve škole, ani manžel v práci. Prej jsem blázen, vyfoť to a opravdu tam byl. To je skvělý. Další zpráva. Já teda musím říct, že chodím do práce vždy a opravdu za každých okolností. Dokonce se mi jednou stalo, že jsem došla s tak silnou bolestí břicha, že mě sama šéfka poslala a i sama odvezla do nemocnice. No nakonec to bylo moje největší štěstí, protože jsem jela s přímo rovnou na sál na akutní operaci. Ale žiju, sice minus jeden orgán v těle, ale jsem v cajku. Fuu, zajímavý.
1: Minus jeden orgán, to jsem ještě neslyšel.
0: Tak srdce to asi nebylo. Ale zaměstnanec roku. Taky píše Leny: ahoj, nebyl to šéf, ale učitelka na střední, ale historka je to úsměvná. Na naší trase jezdilo 7 velkých vagónů a většině plných, byla zima a opět nějaká porucha, takže nám poslali na celou trasu malou čugálu a já se už prostě nevešla do vlaku, takže zápis v třídnici byl: nevešla se do vlaku. Jinak ptal jsem se, co je čugála, tak je to malý vlak, co jezdí na menších trasách. Taky tady máme hlasovku od Ivči.
2: Krásné ráno, rádio, tady Ivča. Já teda nemám historku se šéfem, ale ještě jsme chodili na střední. Když se bývaly ty zimy takový trošku prudší, že jo, to víme. No, tak rok 2002 plus minus, jo? A tenkrát fakt byla zima docela jako velká, hrozně veliký mrazy a nám přimrznul vagón ke koleji. Takže vlastně všechny ty děcka tam přenesly do jiného vagónu a takže zpoždění jako blázen, teď prostě to zkoušeli odsekávat, než to my jsme vlastně přestoupili. No a přijeli jsme do školy, nevím, někdy půl devátý, devátá hodina. No a když jsme to říkali učitelkám v naší třídě, tak prostě všichni koukali jako blázni, nevěřili nám. Až pak teda, když šli do zborovny a slyšeli ten příběh od jiných studentů, třeba starších, tak potom jako uvěřili, že ano, že to tak opravdu bylo, že nám vagon přimrznul ke kolejím. Takže asi tak. No, teď už se to asi nestane, že jo. Tak se mějte, krásný den.
0: To nevymyslíš, nicméně tohle je třeba věc, na kterou se rozhodně taky nevymluvíš v létě. No tak inspiraci, proč jedete do práce třeba právě dneska, pozdě, máte, jo, vyhánění bobru by vám mohlo projít, to je nejvíc, jo. A jestli to chce šéf i s důkazem, tak fotku bobra na internetu někde 100% zaženete.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, Žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
9: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Rohozec, tady jsme doma, přímo v českém ráji.
15: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Hit Radio.
1: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále pokračuje údržba tunelů na dálnici D8. Zůstávejte proto i dnes opatrní mezi kilometry 82 a 87. Dopravní omezení tam čeká v obou směrech.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Gimme Love, Gimme Love, Sia 731. Posloucháte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Skupina Queen návrat na koncertní pódia zatím nevylučuje. Bubeník Roger Taylor připustil, že další turné je stále ve hře. Záležet ale bude i na rozhodnutí kytaristy Briana Maye a na tom, aby případný návrat splňoval ty nejvyšší nároky na kvalitu. Po českých silnicích jezdí kolem 100 000 aut bez povinného ručení. Pokud takový řidič způsobí nehodu, škodu sice uhradí Česká kancelář pojistitelů. Peníze ale bude následně vymáhat po viníkovi. Povinné ručení bychom si proto měli před dovolenou určitě zkontrolovat. Detox od cukru možná není tak účinný, jak se často tvrdí. Nová studie ukázala, že ani po 6 měsících omezení sladkého lidé neztratili chuť na cukr. Podle vědců se preference sladké chuti dlouhodobou změnou jídelníčku výrazně nemění.
0: Zajímavá informace, myslím si, že to je něco jako s muzikou, jo? Že když vysadíš nějaký hit, tak se k němu pak stejně vrátíš a chutná pak ještě o něco víc.
3: Myslíš si, jako, že naši posluchači, když na chvíli přeladí Hit Radio, že potom mají abstinenční příznaky?
0: To se rozhodně neděje, Davide. To se rozhodně neděje. Co vám bude po chuti? Tak to je soutěž Rychlá pětka. S dodavatelem přírodní kosmetiky Denatura.cz, poukaz na 5000 korun na nákup v jejich e-shopu, tak vyšte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Pink na Hit Radio 7.35. Dobré ráno. Rychlá pětka. Celý týden v Rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura.cz. Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, 100% garance vrácení peněz, kosmetika vyvinutá odborníky, taky reálné výsledky na webu a sociálních sítích Denatura. Mimochodem, zajímavost, je přírodní kosmetika automaticky šetrnější?
1: Není,
0: protože i přírodní látky mohou někoho dráždit, proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Míša. Míšo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jaké máš středeční ránko, než budeme soutěžit? Pověz nám.
2: A tak pohodička, jsem na chalupě, mám dovolenou. Včera zapršelo, takže
0: nádhera. Hezký, takže pohodička, dovolená.
1: No už teď máš kliku, protože my jsme původně vybrali jinou posluchačku, ta nám ale nezvedla telefon.
0: Nezvedla telefon, takže vlastně už máš takový trošku jako to štěstí tě jde naproti, Míšo.
2: Wow, tak to potřebuju.
0: No tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Je přírodní kosmetika automaticky šetrnější, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Aha, protože i přírodní látky mohou někoho dráždit. Ano. Proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ.
1: To měla vlastně říct Míša.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co nám roste z hlavy a dá se to stříhat?
2: Asi vlasy.
0: A je to tak. Pojďme na další otázku.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zpevňuje kolagen naší kůži, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To jsem nemusel ani pouštět. Pojďme na další otázku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je blíž Měsíc nebo Mars?
2: Měsíc.
0: A poslední, pátá otázka. Co je dneska za den, Míšo?
2: Dneska je středa.
0: No hezký. I na dovolený, i na chalupě máš přehled o tom, co je za den, a tyhle odpovědi na otázky ti vydělali poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura.cz.
2: Bomba, tak to je skvělý den.
0: No tak to je super. Tak Míšo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, užívej chalupu a zase někdy na Hit Radio. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No a další poukazy na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatur.
3: Hit Rádio Kontakt.

0: Benson Boone. Beautiful Things na Hit Radio. 7.41. Dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste měli někdy problém se Strakou, jako s tím ptákem.
1: Nemyslíš to našeho bývalého kolegu Romana Strachu?
0: Nemyslím Romana Strachu, myslím normálně opravdového ptáka. Jestli jste s ním měli problém, co se týká jeho hlasitosti, jeho projevu, jo? Proč se o tom bavím? Protože minulý týden v pondělí, když byl státní svátek, tak já jsem byl pracovně na jedné akci a chtěl jsem se dospat, jo? A nevím, jestli víte, jak zní Straka, ale kolem domu lítali Straky a dělali tohle. Třeba 3 hodiny. Hodiny, jo. Tak to jsem to nějak jako vydržel a říkám si, no tak co s tím, hele, a oni prostě nedali pokoj, tak včera už jsem se naštval a říkám si, no tak zkusím se zeptat internetu, ten je o něco chytřejší, co doporučuje na Straky, jestli se dají nějak jako odehnat, no, protože tak opravdu ten zvuk je nepříjemný, jo.
1: Schválně.
0: A napsala mi: na Straky nejlépe fungují dravci, kteří pro ně představují přímé a reálné nebezpečí v našich podmínkách. Zapomeň na univerzální nahrávky orla, ty sice z něj majestátně, ale Straka moc dobře ví, že orel i v hustých větvích fakt lovit nebude, jo. Nejúčinnější jsou tito dravci. Jestřáb lesní, absolutní jednička. Jestřáb je pro Straky největší hrozba. Hele člověče, tak co jsem já začal dělat? Já jsem si našel na internetu zvuk jestřába, připojil jsem to k přenosný bedně a z balkónu jsem to začal pouštět, jo. Hele, Straky pryč, pozor, jo, ale vylez soused naproti se soused, s jeho ženou a slyším, jak říká, tak který kreten tady pouští zvuky ptáků, ne? A já mu říkám, já tady plaším tu Straku, a on, jo, to zvíře, co tady dělá ten mordel? Říkám, no jasně, takže chci říct, že mise byla úspěšná, Straky jsme vyhnali, takže jestli někdo máte problém tady s tím zvířetem, mimochodem jsem zjistil, že Straka je jedno z nejinteligentnějších zvířat na světě, jo.
1: No a já tady čtu, že si dokonce pamatuje lidské tváře, takže doufám, že si moc neublížil, protože oni si tě pamatujou, Michale.
0: No já tam strčil jenom tu bednu. Ale co jsem pak ještě čet, tak musíš pak ten reproduktor, pokud by se vrátili, dát třeba do jiného okna, protože oni, jak jsou chytrý, tak si řeknou, aha, tak on to je fakt, ten napouští nám tady zvuk jenom z repráku. No dobře, no tak my budeme plašit pavouky ve vašich reprácích za malou chvíli. Další parádní muzikou, tohle je Kato a John, Turn Lights Off, no a samozřejmě se stavíme i u vás v autech, řekneme vám, kde to ve středu ráno stojí, bude aktuální doprava, tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
7: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
9: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn. A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom.
17: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se došetřuje v Chomutově, opatrně v Bezručově ulici. A pozor taky na D8, kde k nehodě došlo na kilometru 35 ve směru na Prahu.
19: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Leny, 7.54, Hit Radio, dobré ráno. Patříte k těm, kdo bankám nevěří a radši máte peníze poctivě nasyslený pod madrací? A tak byste možná měli zkontrolovat, než vám je sežere havěť. Máme tady příběh paní z Austrálie, te snědli termiti milion v bankovkách. Podle mě tam ta paní řádí s biolitem ještě teďka, jo? Nicméně zajímavost, která se k tomu váže, krásně nám to vyšlo, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky.
1: No asi všichni víme, že v současné době je v českém oběhu 6 druhů bankovek a mohli bychom si schválně zkusit zahrát takový kvíz.
0: Jakože já budu hlas lidu teda, ty mě budeš zkoušet a já budu hlas lidu.
1: No a samozřejmě i naši posluchači si můžou sami zkusit tipnout. Dobře. Jaká česká osobnost se nachází na konkrétní bankovce? Začneme stovkou.
0: Já si myslím, že začneme 20 papírovou. To si pamatuju, to byl svatý Václav.
1: Pojďme ke stovce.
0: Dobře, pojďme ke stovce, tam bude Karel IV.
1: Je to tak, pojďme na 200.
0: 200, vím, jakou má barvu, ale i kdybys mě mučil, asi si nespomenu, kdo na ní je. Je to ženská?
1: Je to muž.
0: Je to žena, je to muž na 200?
1: Je to Jan Amos Komenský. Pojďme tak, na 500.
0: 500, Božena Němcová.
1: 1000.
0: František Palacký.
1: 2000. Je vidět, že u těch vyšších bankovek se nepleteš, těch máš asi spoustu.
0: No to ne. 2000. Emma Destinová.
1: A 5000.
0: Tomáš Masaryk.
1: Je to tak, Tomáš Garrigue Masaryk.
0: Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Ještě přidám zajímavost,

0: Kolik si myslíš, že je v oběhu bankovek?
1: V českém oběhu.
2: Jako myslíš, jako u mě v oběhu, anebo jako v českém?
0: Jako celkem.
2: Celkem, to netuším. Já bych ti řekl, kolik je bankovek jako u mě v oběhu, jo. To tak, číslo není úplně vysoký.
0: Tak to dobrá si trošku větší. 560 milionů bankovek v českém oběhu. A zajímavostí je, že nejvíc je 2000ovek, 209 milionů.
2: Ty, to je zajímavý. Zajímavý informace. Nicméně, ty jsi mi tady zkoušel teda od té stovečky do pětitisícovky. Pojďme k té 20 koruně a 50 koruně papírové, které už samozřejmě nejsou v oběhu, tak víš, kdo byl na 20 koruně. Já jsem to říkal, jestli jsi mě poslouchal, no neposlouchal.
0: Já papírový 20 nepamatuju, takže nechám se podat.
2: No, svatý Václav a na 50 koruně, takhle, víš, jakou měl barvu ještě 20
0: taková
2: koruna?
0: Růžová, ne, 20 nevím, ale ta byla 50 byla růžová.
2: Ta byla růžová a tam byla...
0: Tam byla žena nějaká.
2: Tam byl taky někdo svatý. Mm-hmm. Svatá, nápověd, Ludmila. Nápověda. Ludmila to nebyla, ale je to Aneška. Jaká?
0: Česká.
2: No jasně. Ne, svatá Aneška Rakouska na 50 koruně česky. Tak Davide, děkujeme za kvíz. Děkujeme za kvíz. Pohořel jsem na 200 koruně. Ještě jednou, kdo tam je?
0: Tak já už jsem taky zapomněl.
2: No, nech to bejt.
0: Jan Amos Komenský samozřejmě.
2: George Ezra, Dance All Over Me. To je další muzika do 8. tady na Hit Radio. Dobré ráno. Ty jsme...

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
2: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
1: Já bych koupil rákosku.
2: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Oběd v restauraci je nejdražší v historii. Průměrná cena v Česku poprvé překročila hranici 200 korun. Nejvíc zaplatí lidé v Praze, kde oběd vyjde v průměru na 228 korun. Naopak nejlevněji se lidé najedí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Podle odborníků ceny dále rostou, tempo zdražování je ale pomalejší. Kontrola odhalila nebezpečný špenát z Kauflandu. Inspektoři v něm našli téměř 50krát více pesticidů, než povolují limity. Šlo o baby špenát z Itálie, prodávaný v plastovém balení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce teď s řetězcem zahájí správní řízení. Podle kontrolorů podobné nálezy u čerstvých salátů nebývají běžné. Vedra omezují výrobu elektřiny ve Francii, tamní energetické společnosti odstavily 3 jaderné reaktory a dalších 8 běží na snížený výkon. Důvodem jsou vysoké teploty řek, které elektrárny využívají k chlazení. Omezení má chránit vodní živočichy a rostliny před příliš teplou vodou. Podle společnosti nejde o bezpečnostní problém, ale o opatření na ochranu přírody. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Liberecký kraj připravil novou strategii nákupu energií do roku 2029. Elektřinu a plyn pro menší odběratele pořídí přes energetickou burzu. Pro větší využije dynamický nákupní systém. Součástí strategie je také postupný nákup energií po menších částech, který má snížit riziko vysokých cen a pomoci kraji ušetřit. Na severu Čech bude dneska většinou oblačno, místy s přeháňkama nebo bouřkama. Později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
2: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
9: Tři minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio. Krásné ráno s vámi, Michal Knejb a David Jošt. Co jsi říkal ty obědy, kolik to stojí?
1: No v průměru, republikovém průměru už přes 200 korun.
9: To je masakr, já si pamatuju ještě tenkrát za mých mladších let, kolik stálo oběd, třeba 190 korun.
1: Není to tak dávno, to je na tom
9: nejhorší. Není to tak dlouho, takže obědy ve restauracích jsou nejdražší v historii, No další místo, kde je teď v létě extrémně draho, to proklepneme za chvíli. Napadá ti něco, Davide, co to může
1: Chorvatsko?
9: Být? Chorvatsko? No, spíš je to v Čechách a konkrétní místo. Dobře, přemýšlej o tom, vy taky do nás ladíte, hnedka se k tomu vrátíme. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Hezké ráno.
6: Hit Radio Kontakt.

0: Za pět minut, čtvrt na devět, ladíte Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ráno. Davide, ty jsi ve zprávách říkal, že pod 200 už v České republice za oběd nedáme.
1: Je to tak.
0: Je tak. Obědy v restauracích jsou nejdražší v historii, no a kde je ještě draho, nechali jsme vás hádat. Kdo jste typoval koupaliště? Tak máte zlatýho bludišťáka. Mm. Takže na koupalištích v České republice je taky extrémně draho.
1: A bavíme se teda o vstupenkách nebo občerstvení,
0: no,
1: na koupalištích?
0: Občerstvení. Takhle, když jede k vodě celá rodina, tak samozřejmě vstupenky, to je na hypotéku, jo. Mm. To je jako vstupný je příběh sám o sobě, ale párek v rohlíku, průměrná cena, typuji.
1: Tak já z mých dětských let si pamatuju, že to bývalo párek v rohlíku za 15, klobása za 30, jasně, ale tak zdražuje se, typnu 40.
0: 60.
1: Pane.
0: Smažák s hranolkama.
1: 150.
0: 250. Za smažák. A pivko.
1: To už se bojím typovat.
0: Pivko, já bych typnul, já to tady mám, já to vidím, jo, ale kdybych měl typovat, tak bych dal pivko třeba za 30 korun, jo. To no, se pamatuju já tenkrát.
1: 50,
0: za starých.
1: 50.
0: Tak 70. Je to 70. Což je masakr, jo. Takže to je hlavním důvodem, co se na koupalištích aktuálně děje, proč se o tom bavíme. Lidi se do batuhu tajně balí řízky sebou do
1: alobalu. My se jim nedivíme.
0: Ne, takže už to není jenom to, že na tu dovču, ale už je na to český koupaliště a nosí si vlastní petky, ve kterých mají sirup a pak se to tam míchají, prostě tu šťávičku, aby prostě měli pití, jo. Což jako chápu, protože ty ceny jsou brutální a to mi tak jako nahrává, že jsme se vás chtěli zeptat, nebo chceme se vás zeptat, co jste kdy kam pronesli. Jo, jestli třeba právě na koupaliště, nebo třeba do kina, nebo na koncert, co se vám povedlo pronést, jo, že se za to tak jako trošičku stydíte, ale teďka už s odstupem času se nám s tím rádi chcete pochlubit. Mě to připomnělo, já jsem byl takhle, není to tak úplně dlouho, byl jsem v kině, myslím, že jsem to tady vyprávil, někdo tam člověče vytáhl, začali tam šustit takový ten jako papír a začala tam vonět šunka, ne? A říkám, co si děláš, prčo, tady má někdo šunku, ne? A doma je tam tlačili šunku a rohlíky. Hele, vonělo to krásně, jen to záviděl, já nebyl naštvaný, jen to záviděl.
1: No, při současných cenách v kinech se nedivím ani tý šunce teda.
0: To je fakt, protože tak jasně, no, když si dáš popcorn na kolu a tady ty věci k tomu, to je taky na hypošku. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi. Co jste kam kdy propašovali, ten největší pašunk? A nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou, jsme moc rádi za každou zprávu od vás, no a vás snad potěší další muzika, tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio, 8 hodin 12 minut, dobré ráno.

0: Where is my husband? 8 hodin 19 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko, draho na koupalištích, nejenom vstupné, ale hlavně jídlo, to jsme řešili. Dostali jsme se k tomu, co jste kdy na koupaliště, nebo na koncert, nebo do kina, kamkoliv propašovali a jak, a vy jste nás zavalili zprávami a hlasovkami, píše třeba Pavel. Ahoj, pravidelně na festivaly, na plesy a podobné akce pronáším kolu a rum. Když člověk zaplatí rendál za vstupný, tak se už nechce nechat udírat ještě na pití.
1: A navíc si může dát to, co má rád, že ona co má chuť.
0: Máme tady hlasovku třeba od Lenky.
2: Ahoj, tak já pravidelně pašuju do kina, do těch multikin, dětem popcorn. Koupila jsem si, že někde jako takový ty kalíšky na ten popcorn, ať to moje hezký, a normálně udělám má popcorn, který tam přesypu do toho papírového boxu a mají popcorn, samozřejmě vodu nesu taky, že jo. Takže a děláme to normálně pravidelně a ušetříme spoustu peněz, takže vřele doporučuju. Ahoj.
0: Majitelé multikin teď skáčou radostí. Další hlasovka od Alex.
3: Zdravím. My už dlouhá léta pronášíme alkohol a vlastně i nealkohol na festivaly a jiné místa, kde je zákaz vstupu s vlastním pitím. Vlastně alkohol v takových kapsičkách, jak jsou od přesní dávky, ale je to hrozně smrtelné, protože člověk cucá a najednou neumí chodit.
0: To je fakt. Další zpráva od Jany. Ahoj kluci, vždycky, když jdeme s kamarádkami do kina, tak si bereme vychlazené plechovky s ginem, tonikem a i vlastní popcorn v batušku, protože ty ceny jsou už fakt přepálené. Hezký den. Další zpráva od Peti. Není to z let předešlých, ale asi poslední 2 roky si s manželem nosíme mini lahvinky alkoholu do letadla. To samozřejmě můžete, ale zakázali v letadle pít vlastní alkohol a ten výběr tam není moc velký, taky fajnšmekři. Další zpráva. Ahoj, propašovala jsem sama sebe, letěla jsem na pas sestřenice mojí maminky na dovolenou do Tunisu. Jen problém, že nejsem Petra, ale musela jsem být Dana. Tak to už bylo nadlidský. Papa, to je neskutečný. Další zpráva, čauvec. My jsme si takhle do kina párkrát propašovali KF a s kámoškami proseko v těch malých lahvičkách a pěkně jsme se tam zřídili. Přítel ten pravidelně pašuje placatku s kořalkou na každý koncert. Jednou nás vymátli, tak jsme to vypili na ex před vstupem.
1: Musí být koncert potom.
0: To bylo hezký. Ještě tady máme hlasovku od Saši.
4: Já mám zajímavý 2 příběhy. Jeden z příběhů je, že mě se úplně příčí dávat za popcorn to, co za to oni chtějí, když já koupím hopku za 10 korun. Takže si ho doma uděláme prostě samostatně a sníme si ho. A máme popcorn jako všichni. Ale největší halus, a to jsem strašně chtěla zkusit, jestli mi to projde nebo ne, bylo na koncert Eda Sheerana. Já jsem měla velké poprsí, mám ho do teďka, zprava zleva jsem měla Frisco, pod prsama jsem měla dvě plechovky piva, šli jsme s manželem. Samozřejmě jsem věděla, že musím mít k tomu, k mladému klukovi, nikdo nic nepřišel, ale hrozně mi rozesmál, když ti otevří krabičku s cigaretama. Jestli náhodou tam něco nenesu. Pronesl jsem a takhle mi to v životě nechutnalo.
0: To je zajímavý. Víš, tak Sašo pošle fotku, ať můžeme tady porovnat a třeba poradit ostatním tady posluchačkám, jo. Já teda musím říct, Davide, nevím jak ty, ale já jsem pyšnej. Já jsem pyšnej na nás Čechy. Hele, je to dobrý. Tyhle tradice prostě zůstávají. A co zůstává, jsou další parádní hity Last Good Night, Pictures of You. Za malou chvíli ten na Hit Rádiu a my vám všem děkujeme za zprávy a hlasovky. Hezké ráno.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
7: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec.

0: objednávejte u Kopia Liberec na webu lehatka-s-potiskem.cz.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu? Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Rush v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Rush. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
8: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
9: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
10: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelné. Krásný.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
13: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dnes čeká na hlavní trase z Liberce směrem na Nový Bor. U odbočky na Bílý kostel nad Nisou se pohybuje vozidlo údržby. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio Kontakt.

0: Minuta po půl deváté, vy posloucháte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Max Verstappen možná chystá největší přestup ve Formuli 1 za poslední roky. Podle zákulisních informací jedná s konkurenčními stájemi a nejblíže má být McLarenu. Pokud by čtyřnásobný mistr světa skutečně opustil Red Bull, šlo by o jednu z největších přestupových senzací v historii F1. V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Rozvod se nekoná, Bohuš Matuš je zpět s manželkou. Zpěvák tvrdí, že k rozchodu nikdy nedošlo, mělo jít jen o vyhrocenou hádku. Podle něj navíc oba záměrně celou situaci přiživili, aby si vystřelili z některých médií.
0: Nekeci, takže rozvod tisíciletí se nekoná. No vystřelili si pěkně teda, i z nás, my jsme tomu věřili.
2: I z nás, i my jsme to ve zprávách měli.
0: No tak hele, ty tradice, jak jsem říkal, všechno to je zpátky, všechno jak má být. A říkám si, že Bohuš je vlastně vizionář, jo. Zatímco my ostatní si budeme muset na starý kolena platit drahý pečovatelky. Tak on si jednu takovou rovnou sám vychovává. Je to genius.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Sonic, Sky, Hit Radio 8.39, dobré ráno. Taky už se vám stalo, že jste při jízdě autem zahlídli na pouli toulavou kočku, která z dálky připomínala, nevím, třeba geparda nebo prostě nějaký jiný zvíře. Tak člověku asi rychle dojde, že tahle zvířata tady volně nežijou, nicméně to nedošlo jedné řidičce na Jindřichohradecku. Ta volala na policii, prosím pěkně, že v poli viděla divokou pumu. A pozor, tohle tvrzení si nechala potvrdit od umělé inteligence, ona ji vyfotila, nahrála do AI a umělá inteligence řekla, ano, je to opravdu puma. Tak něco mi říká, že inteligence všech zúčastněných byla v tu chvíli hodně umělá, protože takhle, jako v jižních Čechách čekáš spíš kapra, že jo, ne pumu, ale nikdy nevíš. Třeba tam opravdu byla a já bych takhle veřejně chtěl všem pumám doporučit, aby se nepřibližovali k našim obydlím, protože nejpozději v neděli by stoprocentně měl někdo na talíři čerstvý pumo knedlo zelo. Hlad je hlad, když máš hlad, nejsi to ty. Tak jestli i vy jste hladoví po další muzice, tak za malou chvíli servírujeme další parádní hity, třeba tohle. Alvaro Soler, La Cintura a staví se i Regen Moon Man Human tady na Hit Radio. Tak dobré ráno v 8.40, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu.
2: Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slavy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
4: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
12: Matrace za hubičku. CZ.
13: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
15: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
1: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
0: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
1: Moře smyslů v IQ Parku.
0: Moře smyslů jen v IQ Parku.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Regen Bone Man. 8.51 na Hit Radio Human. Vaření pod širákem. Většinou super kulinářský zážitek a nebo taky ujištění, že váš partner je ten pravý. K nám na web na hitradio.cz dorazil příběh od Štěpánky. Ahoj! Nevím, jestli se v tomto případě dá hovořit o vaření, ale v mém příběhu se vařila alespoň voda, tak snad ano. Když jsem se dala dohromady s mým přítelem, tak jsem ho vzala do mého rodného města Mariánských Lázní. Byl leden, zima v plném proudu a dokonce bylo všude i spousta sněhu. Rozhodla jsem se, že nebudeme sedět doma a půjdeme zasněženou krajinou na rozhlednu, která se tyčí nad městem a je z ní krásný výhled na kolonádu. Když jsme se tam po několika hodinách konečně probrodili vysokou vrstvou čerstvého sněhu a dokonce se nám podařilo vyjít i zasněžené a uklouzené schody na vršek rozhledny, tak přítel začal ze svého batohu vytahovat jeden pytlíček za druhým. Nechápala jsem, co jde dělat. Z pytlíčku vytáhl nejprve plynovou bombičku s vařičem, z druhého malou konvičku, ze třetího dva plecháčky a začal vařit vodu. A pak k mému obrovskému překvapení mi dal malý kempingový ruční presovač a dvě kapsle s kávou. Normálně my, nám, tak to uvařil čerstvé horké espresso. Žádná rozpustná káva z termosky, ale opravdové espresso i s pěnou. V tu chvíli jsem věděla, že to je ten pravý. Hezký. No a za takový příběh můžete už tento pátek ve snídaní šampionu vyhrát parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint díky soutěži Terapie venkem s mega e-shopem 4Camping. Kdyby vás k tomu zajímalo víc a chtěli byste se do soutěže zapojit, detaily a podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Disco Machine, Sophie and the Giants. Tahle dvojka zavírá středeční snídaní šampionů. Na Hit Radio díky za další společné ráno. Teď už vás předávám do rukou našich skvělých kolegů ze všech Hit Radio. Muzika, ta je samozřejmě nachystaná. Po devítce Ricky Martin, Hozier nebo David Guetta. Slibuju, že to vás bude moc bavit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte se prima, ať vám středa v práci uteče, vy, kdo máte volno, užívejte, no a slyšíme se zítra ráno v 6.00. Čau.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Děčíně, v ulici Vítězství u křižovatky s Okružní narazilo nákladní auto do skály. S opatrností tudy ale projedete Kyvadlově, tak bacha na to. No a nohu z plynu sundejte taky na trase Liberec Friedland. U Albrechtic narazilo osobní auto do svodidel a místem aktuálně projedete jedním jízdním pruhem. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dotřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Sněmovna dnes asi schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Liberecký kraj odstraní následky sesuvu půdy na silnici 3. třídy v Benešově u Semil. Projekt zahrnuje výstavbu stěny, která zpevní nestabilní svah a zabrání dalším pohybům půdy. Kraj si ale také nechá vyhotovit znalecký posudek, jestli za sesuvem nestojí terénní úpravy na sousedním pozemku, pak by vymáhal škodu. Situace na řece Dyji se zhoršuje. Řeka je plná sinic a ryby hynou i přesto, že hasiči na několika místech vodu provzdušňovali. Postižená je především oblast Poštorné. Více k nešťastným událostem dodá mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
10: V průběhu noci a k ránu dochází k poklesu kyslíku ve vodě, což způsobuje úhyny ryb v počtu několika desítek kusů. Množství sinic v celém toku zůstává enormní a vzhledem k předpovědi vysokých teplot a pouřek může dojít k prudkým změnám tlaku a teploty, což může způsobit úhyny dalších ryb.
9: Rybáři odhadují, že stav se bude dál komplikovat.
1: Fotbalový servis.
9: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu ve středu od 9 večer našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
11: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
9: Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 15 až 18 stupni. Dneska bude místy polojasno, většinou ale oblačno, objevit se můžou přehánky a i dnes varují meteorologové před bouřkami. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Ahoj, ahoj, krásnou středu už od mikrofonu přeje Silvie Válková. Tak jak se máte? Jak to dneska zatím zvládáte? Já doufám, že u vás je všechno v cajku. My si teď jdeme rozjet společný dopoledne, probereme fotbal, budu pro vás mít pár tipů na to, kam vyrazit a co podniknout. A přidám taky jeden dramatický příběh o hledání pokladu. Nejdřív ale hity, tady je David Guetta a Kelly Rowland.

Jestli jste potřebovali hned takhle z kraje dobít baterky, věřím, že tohle teď bodlo. Ricky Martin, Livin' La Vida Loca, právě teď za námi. No a já tady pro vás hned na začátek dnešního dopolka mám jeden dramatický příběh z Českolipska. Parta kamarádů vyrazila do lesa s detektory kovů hledat poklady. Místo toho ale našli pod mechem 3 skorodovaný dělostřelecký granáty z druhé světové války a na místo tak museli velmi rychle přijet pyrotechnici, kteří munici zlikvidovali ještě v lese. No, dovedete si to představit, že si jen tak jdete lesem s detektorem kovů, nebo třeba, že byste šli jenom po houbách a omylem byste tam našli něco takového. To je děsivý a vím, o čem mluvím, protože tenhle nepříjemný pocit jsem zažila taky. My jsme pár let zpátky kopali na zahradě díru kvůli bazénu, aby jsme ho zapustili, a můj partner, jak tak kopal, tak najednou narazil na něco kovového. Tak to ještě zkoumal tou lopatou, ne úplně něžně. No, vypadalo to podezřele, volali jsme taky pyrotechniky a samozřejmě jsme si i dělali takový ty srandičky, jo, že ať to odbouchnou rovnou u nás na zahradě v té dírně na bazén, že bychom si aspoň ušetřili práci, nemuseli bychom tolik dřít, no ale k naší smůle to byla jen nějaká stará elektrosoučástka, takže nic z toho nebylo, ale jako i přes ty srandičky nebylo to příjemný, vůbec ne. Nicméně českolipský hledači pokladu, je vidět, že to jsou zkušení mazáci, protože jak granáty našli, zachovali se ukázkově, takže tleskáme hledači, vy taky můžete tleskat, protože naštěstí máte čím, a pojďme radši zpátky k hitům, tady je Avicii.

0: Geronimo. I dneska nám ten playlist hezky šlape. Tak jak se dneska máte? Jak se vám daří, kamarádi? Dobrý? Nebo máte ten střed týdne náročnej? Já doufám, že všechny ty domácí i pracovní povinnosti zvládáte s noblesou a nebojte, bude líp. Dneska se nám zlomí týden vejpůl, takže to si myslím, že je rozhodně potřeba oslavit s nějakou pořádnou party peckou. Tohle si myslím, že skvěle sedne. Gurujesh Project Infinity, vsadím boty na to, že s tímhle se vám bude pracovat o něco líp. Tak jestli jste dneska ještě nestihli svoje dopolední kafe, rychle si pro něj skočte a já vám k tomu hraju takovýhle další pecky. Už za malou chvilku. Krásný dopoledne.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Naštěji už tam budem.
11: Přestaň. Štěj mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
18: Léto má svůj zvuk.
19: Cinknutí ledu.
18: Smích přátel.
19: Hudbu, kterou máš rád.
18: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
19: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
18: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
19: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
18: Svianela. Česká tradiční limonáda.
7: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
20: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
21: Matracezahubičku.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.
24: Hit Radio.
25: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Lady Gaga, Bruno Mars a Die with a Smile zní éterem. Hit Radio Kontakt je 9:55. Jsme v polovině pracovního týdne a protože se už velmi brzo přehoupneme do té poloviny bližší k víkendu, pojďme taky mrknout, co tady u nás na severu můžeme podniknout. Já pro vás mám tip přímo od srdíčka, protože jsem si to vyzkoušela na vlastní kůži. O víkendu jsem byla v Českém ráji na hradě Valdštejn, kousek od Turnova, a musím říct, že mi to hrozně sedlo. Krásná procházka, nádherný výhledy. No a protože já nejsem úplně milovník těch hradních prohlídek s výkladem, tak se mi moc líbilo, že na Valdštejně si to můžete vlastně projít úplně sami, vlastním tempem. Tam, kde vás to zajímá, můžete být, jak dlouho chcete, a dokonce jsme zjistili, že si u pokladny můžete koupit takovou kartu s otázkama a pak hledat odpovědi právě po celém areálu, což je super. Za správné vyplnění dostanete i odměnu, takže zase úplně něco jiného a bylo to krásný. No ale jinak prohlídky se tady dělají taky. S dětma můžete na dětskou prohlídku buď s rytířem, princeznou nebo s čertem, takže každý si tady přijde na svý, tak to je tip ode mě, co podniknout po práci nebo o víkendu, a ode mě jsou i tyhle další hity. Sound of Silence a Disturbed nebo Alanis Morissette a Ironic. To posílám za váma do práce, domů i na cesty. Krásný dopoledne. No.

0: Disturbed a Sound of Silence. I takhle zní středeční playlist na Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 9:45 a my si pojďme udělat radost. A co dokáže udělat větší radost než cizí neštěstí? Obzvlášť, když si to ten někdo zaslouží. Kamarádi, představte si, mám tady před sebou zrovna jeden příběh o muži z Česka, který simuloval nemoc. 3 týdny, aby nemusel do práce, a pak ho prozradili fotky z dovolený, který dával na sociální sítě. Já úplně vidím, jak to vypadalo v jeho hlavě, jakože jo, teď budu simulovat, ušetřím si dovolenou, budu na neschopence a mezi tím si odletím někam k moři, to je prostě dokonalej ďábelský plán, jako kam se na mě hrabe Darth Vader a všichni ostatní zloduši. No, kdyby Borec neměl potřebu ládovat všechno na Instač, možná by mu to i vyšlo a jako jedno se mu upřít fakt nedá, měl odvahu. Rozum? Ten už tolik ne. Ale tak doufám, že si dovču užil. Ona to dost možná bude na dlouhou dobu poslední dovolená, protože samozřejmě dostal padáka. No, je to šílený, kam až jsou lidi ochotní zajít, když potřebujou volno. Naštěstí pro nás, na dovolenou nás už za malou chvilku vezme Xindle X. A hele, ani nemusíme simulovat nemoc. Tak na to určitě počkejte a krásnou středu.
1: Chrastava ani o prázdninách nespí. Probíhají opravy silnic, pracuje se na novém hřišti pro děti, vzniklo nové odpočinkové místo s altánem a blíží se taky další ročník festivalu Kukokly. Všechno jsme detailně probrali se starostou Chrastavy Michaelem Canovem. Vy si náš rozhovor můžete na Hit Radio Kontakt poslechnout už ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
7: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
8: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
11: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
10: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
11: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
10: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
11: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
10: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: to vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Liberce na Děčín u Bílého kostela nad Nisou. Bude na krajnici probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky v Liberci v ulici na Žižkově. Tady je na vozovce rozlitý olej. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
5: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
6: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
5: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
6: Moře smyslů v IQ Parku.
5: Moře smyslů jen v IQ Parku.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Startuje proměna sídliště ve Šluknově. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů na výkup bytů. Výkup bytů je ale teprve začátek. Na něj totiž systematicky naváže jejich celková renovace a současně také sociální programy v území. Cílem je, aby město získalo nad bydlením kontrolu a dokázalo zajistit jeho dlouhodobou stabilitu. Poslanecká sněmovna schválila novelu stavebního zákona. To znamená, že povolovací procesy v Česku by se měly výrazně zrychlit a zjednodušit. Proč ke změně došlo, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
10: Návrh přímo reaguje na dlouhodobě neuspokojivý stav, kdy jsou české povolovací procesy pomalé a nepředvídatelné, což v praxi vede k dražšímu bydlení, zpožděné výstavbě veřejné infrastruktury a rostoucí frustraci občanů i obcí. Nová legislativa přináší model 1. Úřad, jedno řízení, jedno razítko.
9: Neboli méně frustrace, papírování a obíhání úřadů. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turka vyzvala k rezignaci i opozice. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty a 36 vteřin. Trio českých závodníků včera dojelo ve druhé stovce s víc než půlhodinovým odstupem. Nejlepší z nich Matyáš Vacek byl 112. a celkově klesl na 32. pozici. Dnešní 11. rovinatá etapa Tour de France o délce 161 km je šitá na míru sprinterům. Její profil nevypadá náročně, ale není úplně po rovině. Závodníky čeká 1400 výškových metrů.
11: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
12: Letní scéna v Paláci Líbig. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbig Liberec. Místo, které spojuje.
9: V Liberci měříme 18 stupňů, v Českém Dubu je 21 a Harachov hlásí 16. Dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, místy přehánky nebo taky bouřky. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
7: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a rovnou za váma posílám Enrika Iglesia.
13: Hit Radio,

tohle byla další skvělá muzika pro vaši pohodovou středu. A my teď zůstaneme v regionu, protože co se tady u nás na severu občas děje, to by nevymysleli ani ti nejlepší scénáristi. Mám pro vás příběh o řidiči, který nahlásil loupež jak z akčního filmu, ale nakonec se ukázalo, že to všechno bylo trochu jinak. Takže byla hluboká noc. A řidič, rozvážející pečivo na Rumbursku, nahlásil na policii, že ho během noční rozvážky zastavil muž v reflexní vestě. Řidič zastavil, protože co kdyby někdo potřeboval pomoc, že jo, ale ne, nic takovýho, byla to past. Muž ve vestě ho měl strhnout na zem a vyhrožoval zbraní, aby mu dal všechny peníze. Takže řidič odevzdal sáček s tržbou, ve kterém bylo něco přes 60 tisíc a padouch ho pak zamkl v nákladovém prostoru auta. Odtamtud řidič zavolal pomoc, dostal se ven, všechno popsal policii, nicméně nějak to tam neštimovalo, jo? Kriminalistům se to prostě celý nějak nezdálo, tak na něj trochu zatlačili, no a po chvilce řidič přiznal, že si to celý vymyslel, aby si mohl ty prachy nechat. Takže ne, žádný akčňák se tady nekoná, někdo je prostě zase jenom vyčúraný až běda. Historka to byla hezky vymyšlená, ale očividně to mělo ještě mouchy a na co myslíte, že potřeboval těch 60 táců? Na dovolenou? Nebo prostě jen tak, pro ten pocit, že je má? No, já doufám, že se tohle ještě dozvíme, protože mě by to fakt jako zajímalo, takže budu to pro vás sledovat dál a teď už jdeme zpátky k muzice, tady je Mašery.

0: Tak to je vaše kombinace pro ještě hezčí středeční dopoledne. Za chvilku 10:30 a my jdeme mrknout na fotbal. Fotbalové mistrovství se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Před námi už jen jedno semifinále a pak už to, na co víc jak měsíc čekáme. My už taky známe prvního finalistu, tím je Španělsko, který včera domů poslalo Francouze, a kdo se do závěrečné bitvy přidá, se dozvíme dneska večer v 9 hodin. Začne zápas Anglie proti Argentině. Přičemž okolo Argentiny je teď docela velký halo. Vypadá to, že jejich nejtěžší soupeř bude americká FBI, která vyšetřuje praní špinavých peněz, což asi rozhodně neprospívá týmový morálce. A jako jestli se ukáže, že je to pravda, tak jako jasně, je to strašný, ale bylo by mi trochu líto těch, kteří se do toho nezapojovali a ani o tom třeba nevěděli, což věřím, že by byla velká většina hráčů, nebo teda spíš doufám. No jen si to představte, že se vám splní sen, že hrajete fotbal na takový úrovni, jste srdcař, milujete to, na hřišti necháte všechno, snažíte se o nějaký ty úspěchy a pak by vám to zkazili nějaký troubové, který mají z toho světového fotbalu asi moc málo peněz, tak si rozhodli ještě něco přeprat navíc. To je ještě větší bezmoc, než jakou vlastně museli zažít hráči Slavie při tom zpackaném zápasu, kdy fanoušci vběhli na hřiště. No, některé věci prostě neovlivníme, tak já jenom fakt jako upřímně doufám, že se to nějak vyřeší, že to bude v pohodě a že tohle mistrovství nebude mít hořkou pachuť z něčeho takového, jako je praní peněz. No, uvidíme. Každopádně zápas Anglie-Argentina dneska v 9 rozhodne, kdo půjde do finále se Španělskem. Klidně pište vaše tipy, jak to dopadne. A já k tomu už za malou chvilku posílám další nálož těch nejlepších hitů.
1: Liberecký mrakodrap letos slaví 60 let od začátku stavby. Dříve centrum textilního výzkumu, dnes sídlo Libereckého kraje. Ze střechy mrakodrapu je ten nejkrásnější výhled na Liberec a okolí. Vyhlídka ale není vše, co Liberecký mrakodrap nabízí. Za čím sem můžete vyrazit, vám na Hitrádiu Kontakt poví hejtman Martin Půta. Nalaďte si nás v pátek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
7: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
8: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
9: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
10: Šrot Ramš, to je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš, výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš, česká lípa Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět, šrot@ramš.cz.
12: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
15: Ekokom. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
18: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, tak jejich We Pray, to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. Máme tady střed týdne a i dneska se tady bude rozdávat radost. My společně tenhle týden hrajeme o tisícovku do radničního sklípku v Liberci. Vezmeme vás sem na letní oběd nebo letní večeři, jak je libo. Můžete sebou vzít někoho, kdo si to podle vás zaslouží, nebo někoho, komu chcete udělat radost, a bude to skvělý. Posedět můžete i na terásce, takže je o co hrát. No a teď to hlavní, jak si tisícovku do radničního vyhrát. Kamarádi, rozklikněte si na svém telefonu WhatsApp a napište nám na číslo 606 825 404, jaký největší trapas udělalo vaše dítě, kamarád nebo příbuzný v restauraci. Jestli máte fakt nějaký bizarní příběh, šup s ním na náš WhatsApp, hrozně se na to těšíme. A hele, já věřím, že když nám to napíšete, tak tím očistíte svoji karmu a až vyrazíte sem do radničního sklípku, tak se vám žádnej trapas nestane. Takže ještě jednou připomínám číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: Pište a já k tomu už hraju Víkenda.

0: Tak všechno mám.
1: Tohle se hodně povedlo. Poetika a Blízko doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. Za chvilku už 10:45. No a my v tomhle čase jdeme do Chrastavy. Co všechno se tady děje, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová. Tak předávám slovo.
2: Chrastava ani o prázdninách nezahálí. Ve městě se pořádně maká. Pokračují opravy silnic, taky třeba rekonstrukce Fírichova domu a novinky čekají i na sportovce. Všechno probereme se starostou Chrastavy Michaelem Canovem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane starosto, něco už jsem zmínila, ale na čem všem se teda v Chrastavě aktuálně pracuje?
3: No, co se týká oprav silnicí, tak jedná se o ulici Revoluční, Soudní, Frýlanskou, kde se dávají chodníky. Nový povrch se dává v ulici Nádraží na jednom konci, na druhém konci se staví kruhový objezd a započne se ulice Richtrův vrch. A také se rekonstruuje Fírichův dům a centrum volnočasových aktivit.
2: Pojďme se podívat trochu víc na rekonstrukci těch památkově chráněných kulturních objektů, jako je právě Fírichův dům a centrum volnočasových aktivit. Jak práce zatím probíhají?
3: No, probíhají jako v pořádku podle plánu, s tím, že obě akce by měly být hotové na podzim a u Fírichova domu se dokonce dělá nová černá kuchyně a další věci. A co se týká toho centra volnočasových aktivit, tak tam jsem strašně rád, že nám po letech povolili památkáři, že fasáda bude dvoubarevná, takže vyniknou takový ty památkový věci, které jsou v té fasádě zabudované.
2: V Chrastavě se myslí i na sportovce. Budujete nové hřiště, taky další hřiště procházejí úpravami. Tak kde všude se můžeme těšit na něco nového a kam si můžeme vyrazit zatím zasportovat v Chrastavě?
3: Úplně nové hřiště bude u Vítkovské školy, to bude na všechny možné sporty, kolektivní plus ještě atletiku, ale rekonstruuje se hřiště multifunkční, co je u hasičské zbrojnice a dál se upraví veřejně přístupné hřiště na Středském vrchu. Ale my jsme rádi, že pan ředitel umožnil přístup do sportovního areálu po dobu prázdnin na jejich hřiště. A je tam dokonce v tom areálu několik hřišť, jak na fotbal, tak na basketbal a volejbal, nohejbal a tak. A kromě toho je tam atletická dráha, takže i atleti se tam můžou vyžít a navíc tam jsou ještě takové různé přelezačky a sklouzačky. Prostě tam se vyžije každý.
2: Vedle cyklostezky vzniklo v Malé Nádražní ulici nové příjemné místo k posezení. Jak to tam vypadá?
3: No, je tam úplně čerstvá nabíjecí stanice pro cyklisty, kteří mají elektrokolo a kromě toho tam jsou i v tom zařízení nabíječky na všechno možné. A kromě toho je to vydlážené místo, jsou tam lavičky, tam stůl na posezení, takže vhodné místo k odpočinku jak pro cyklisty, ale tak také pro pěší, jdou okolo. A daleko to dokonce nemají ani z vedlejší silnice, ani automobilisté. I ti se můžou zastavit a odpočinout si.
2: O prázdninách v Chrastavě nespí ani kultura. Na jaké nejbližší akce byste nás pozval?
3: No, tak nejbližší asi bude festival Kukokly. To je velmi zajímavý festival, který konají děvčata z Prahy. My je tak hostujeme u nás. Je to v kostele ve Vítkově a v jeho okolí. A je tam řada vystoupení nejzajímavějších skupin, pak jsou tam i přednášky o historii a podobně a žije tím prostě de facto nejen Vítkov, ale Chrastava jako celek. No a kromě toho jsou v létě i farmářské trhy, městské trhy, letní kino se koná v Chrastavě a také, a to bude tedy až v srpnu, svatová břenská pouť dvoudenní.
2: Tolik starosta Chrastavy Michal Canov. Díky za rozhovor, přeju pěkné letní dny a nashledanou.
3: Také děkuji za rozhovor a hezké leto vám i všem posluchačům.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Domov začíná v kuchyni. Q kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Q kuchyně.cz.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: prosecco přesně v italském stylu?
11: To je Mionetto.
0: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
11: Mionetto.
0: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
11: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
11: Mionetto. Víc než jen prosecco.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
15: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
16: Franto, co jsi to zaskoupil?
17: Zavařovací hrnec.
16: A co budeš dělat?
17: V létě okurky, v zimě svařák.
18: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
19: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
20: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Hit Radio.
22: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
23: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
24: Hit Radio. Když se probudí.

0: lyrics, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 11. hodina odbyla právě teď a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na trase z Turnova směrem na Liberec. U Jeřmanic havarovalo osobní auto s nákladním, místo je ale zatím průjezdné bez držení, tak jen sundejte nohu z plynu. No a opatrní, buďte dneska taky na Jablonecku, na trase Stanvaldu na Železný Brod. V Plavech probíhá oprava povrchu vozovky, tak tady počítejte s omezením provozu. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát!
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Sněmovna zmrazila ceny dálničních známek. Ruší tak automatickou valorizaci, kterou zavedla minulá vláda. Ta plán současného kabinetu kritizuje. Zatímco koalice tvrdí, že zastropováním ceny uleví domácnostem, opozice poukazuje na chybějící peníze v rozpočtu, třeba i na údržbu a výstavbu silnic a dálnic. Lvice Elza, zabavená z nelegálního chovu Karlose Vémoly, už má po karanténě a může začít využívat venkovní výběh v liberecké zoo. Při povinné měsíční karanténě se u ní neprojevily příznaky žádného infekčního onemocnění a může tak do výběhu. V Liberci zůstane jen do té doby, kdy pro ní ministerstvo životního prostředí zajistí trvalé umístění v nějakém specializovaném zařízení. Liberecká Výšina nabízí kromě výborného jídla, pití a krásných výhledů taky letní kino. A to každou středu. Dneska se bude od 7 večer promítat česká kriminální komedie Puberta s Matyášem Řezníčkem, Václavem Neužilem a Stanislavem Majerem v hlavních rolích. K filmu bude nachystané občerstvení z restaurace. A na Liberecké Výšině vás čeká jedinečná atmosféra.
9: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
8: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 18 až 21 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 19 až 23 stupňů. Na Českolipsku může být ještě o něco tepleji. Bude polojasno až oblačno, místy se ale můžou vyskytnout přehánky.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný středeční dopoledne, s vámi stále Silvie Válková. Zdravím celý sever a taky vám rovnou posílám Pink. Jdeme na to.

štěstí není na nule, jak zpívají Činasky. Venku máme příjemných 21 stupňů, léto v plném proudu a k tomu taky neodmyslitelně patří letní tábory. Někdo je miloval, někdo je nesnášel. Já jsem to většinou měla tak, že se mi vždycky strašně nechtělo jet a nakonec se mi nechtělo domů. To je taková táborová klasika. Letos na tábory v kraji vyrazí přes 12 000 dětí, což je podle mě nádherný číslo, protože všechny tyhle děti odjedou se zážitkama na celý život. A pravda, některý z nich asi nebudou úplně nejlepší, ale i ty se počítají, to k tomu prostě patří taky. Nějaký ty traumata z nočních bojovek nebo bouřek, tak mě napadá, máte nějaký takovej zážitek z tábora, kdy jste se třeba fakt báli, ale teď na to strašně rádi vzpomínáte. No, schválně mi to dejte vědět k nám na WhatsApp, číslo do studia je 606 825 404, tak pište, těším se na to, jsem zvědavá a za chvilku na to mrkneme. Do té doby ale další skvělá muzika, tady je Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita, tak krásný dopoledne.

0: pozitivní záležitost Candy a Robbie Williams na Hit Radio Kontakt. Za chvilku 11:30 a my spolu dneska probíráme letní tábory. Každý, kdo někdy byl na letním táboře, má určitě hromadu krásných vzpomínek, ale určitě má taky nějaký ty trochu traumatický, kdy se třeba fakt bál. Na tohle vy se mnou vzpomínáte a já tady mám super zprávu od Teresky. Já si třeba vzpomínám, když jsem jezdila na letní tábory do Dolánek u Turnova, tak jsme s holkama spali v místnosti s velkými okny a jednou, když byla obrovská bouřka, tak nás kluci chodili strašit, že to ty okna nevydrží a že se nám to dostane dovnitř. Teď se tomu směju, ale tenkrát jsem z toho měla opravdu nahnáno. Teresko, absolutně chápu. Já bych možná měla při takový bouřce nahnáno i teď. Jo, bouřka to není žádná sranda. Díky za zprávu. A pak mi napsal taky Jirka. Ahoj, já jsem dlouhá léta dělal táborového vedoucího a nejhorší zážitek mám z jedné noční bojovky, kdy se nám polekalo jedno dítě a ztratilo se v lese. Dlouho jsme ho hledali, volali jsme i policii a nakonec se ukázalo, že si klučina leží v klidu ve své posteli a spí. Dokonalý. Hlavně, když to má takovýhle happy end. A jako jasně, kluk se na stezce odvahy leknul, řekl si, že tohle nemá zapotřebí, tak si šel prostě lehnout. A vlastně ti by tak jako nevědomky připravil noční bojovku pro všechny vedoucí. Tomu říkám Uno Reverse Cards. Tak to je skvělý příběh, Jirko, díky za něj a díky všem ostatním, co mi tady píšete. Mě tady nepřestává vibrovat telefon, tak to jdu všechno ještě pročíst a k tomu už za malou chvilku hraju Imagine Dragons.
1: Liberecký mrakodrap letos slaví 60 let od začátku stavby. Dříve Centrum textilního výzkumu, dnes sídlo Libereckého kraje. Ze střechy mrakodrapu je ten nejkrásnější výhled na Liberec a okolí. Vyhlídka ale není vše, co Liberecký mrakodrap nabízí. Za čím sem můžete vyrazit, vám na Hitrádiu Kontakt poví hejtman Martin Půta. Nalaďte si nás v pátek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
6: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
8: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
12: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

Eta Extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Pohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Jackson, Rudimental a Eleva je na dobití baterek. Tohle je vlastně hit, který staví na osvědčených základech 90-kovýho megahitu a proto si myslím, že to funguje tak dobře. V 90-kách, nebo možná snad i v 80-kách a 70-kách, my ale ještě chvilku zůstaneme. No schválně, kdo z vás by se někdy rád vrátil zpátky v čase? Já se vsadím, že každý z nás na to už někdy pomyslel a dobrá zpráva je, že můžete. V Chrastavě teď otevřeli novou retro výstavu, kde mají všechno možný. Kazeťáky, cečka, staré hračky, oblečení nebo knížky. Tohle všechno tady uvidíte a klidně vsadím boty na to, že u spousty předmětů si řeknete, je, to jsme měli doma taky. Tak jestli budete mít volnou chvilku, zajeďte se mrknout do chrastavského infocentra, zazpomínat na ty nejlepší retro kousky. Pořádnou dávku nostalgie ale taky pošleme přímo za váma a to už dneska po 6. hodině ve večerním speciálu, kde si zase vychutnáme ty největší oldies megahity. A já tady pro vás mám i dneska malou ochutnávku, takže ji rovnou posílám přímo k vám. Pořádně zvolníme tempo, tak volume doprava. Faith No More, I'm Easy. Krásný dopoledne.

0: Miraj a Chci tančit, za mě dokonalej doprovod k závěru dnešního dopoledního rozjezdu. Tak jsme to zvládli, kamarádi, první polovina týdne, ta horší je za náma. Teď už to pojede samo, takže gratuluju, jste naše šikulky, zvládli jste to. Nicméně blíží se 12. hodina a to znamená, že já se loučím a za malou chvilku už jsou tady vaše oblíbené srdcovky. Do té doby ale pošlu ještě třeba Avril Lavigne nebo Alexe Vorena, tak i na to určitě počkejte, mějte se krásně, zvládněte i to odpolko a slyšíme se zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
7: Festival Řemesel ve Fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
10: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
11: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
12: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
13: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
17: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V České Lípě ve Šluknovské ulici bourala dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. A na trase z Turnova směrem na Liberec na průjezdu Jeřmanicema se srazilo osobní auto s nákladním. Místo by mělo být průjezdné bez zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dopolední střelbu v metropoli policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn. Nikomu žádné další nebezpečí nehrozí. Detektivové na místě zjistili, že šlo o bývalé rodinné příslušníky. Policie vyjížděla do pražské Herbenovy ulice po 10. dopoledne. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti. Pokračuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
9: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 000 korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 000 korun.
8: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. A teď pohled do regionu.
0: Liberecký kraj odstraní následky sesuvu půdy na silnici 3. třídy v Benešově u Semil. Projekt zahrnuje výstavbu stěny, která zpevní nestabilní svah a zabrání dalším pohybům půdy. Kraj si ale také nechá vyhotovit znalecký posudek, jestli za sesuvem nestojí terénní úpravy na sousedním pozemku. Pak by vymáhal škodu.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
0: V Železném Brodě je 21 stupňů, v Turnově 23 a v Kořenově 18. Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, ojediněle se může objevit přeháňka.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Ty nejlepší songy za posledních 30 let. A ano, i dnes to bude nabité. Roxette, Sash, Simple Minds, taky Alice Springs. No a odstartujeme to songem, který hned rok po vydání vyhrál Grammy. Jo, a to za nejlepší popový performance, jo, a taky jako duo nebo skupinové vokály. A upřímně, hned pochopíte proč.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Rok 99, Santana a Maria Maria. Tak si to užijte. Ladies and gentlemen.

0: Santana Maria Maria jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Budem pokračovat dál, teď se ale dostaneme zpátky k nám do Česka. Konkrétně do roku 95. Alice Springs, tohle jméno jste určitě slyšeli. A ačkoliv nezní česky, stojí za ním Češka, je to tak. Dokonce si ona ale nechala svůj pseudonym změnit i v občance, což je za mě vlastně docela cool. A čeká nás song Jízda. Já myslím, že jste ho určitě museli slyšet. A hlavně na to, jak si právě Alice Springs hlídá svoje soukromí, tak v těch songích tam odhaluje všechny svoje niterné pocity. Takže druhá dnešní srdcovka, Alice Springs a Jízda. Tak si to užijte.

0: Skotská skupina Simple Minds, Don't You Forget About Me na Hit Radio jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem je to song, který v roce 85 vznikl pro film Snídaňový klub, no a pro skupinu Simple Minds znamenal absolutní průlom. To je hustý, co? Takovýhle náhody. Další náhoda nás čeká i v dalším songu. Přesuneme se trošku víc do současnosti a naskok do Německa. Projekt Seš určitě znáte. No a song, který nás čeká, byl původně napsán pro světový pohár ve fotbale v roce 2002. Jenomže to neklaplo, oni si ten song nevybrali. No ale dopadlo to všechno dobře, protože nakonec byl použitý pro hokejový mistrovství. Tak si ho dáme, co říkáte?
3: Kankok to nihon je, jo,

0: Roxette, Queen of Rain. V éteru Hitrádia jako další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To se psal rok 92. Ano, mimochodem, jeden editor o tomhle napsal, že je to song, který vás pronásleduje a zároveň doufá. To je hezký, že jo? Dokonce ho mimochodem nahráli Roxette i ve španělštině, kdybyste si chtěli oprášit svoje základy. To je skoro všechno. Teď je čas na tu vaší. Je to tak, právě teď berte telefony. Pište na 777-937-777, jaká srdcovka je ta vaše. No a samozřejmě taky proč. Jestli vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, jestli vás přenese do nějaký jiný doby, někam, kde třeba jste poznali svého milého nebo svoji milou. Napište, jakou srdcovku máte vy. Těším se na vaše zprávy. Do té doby třeba Shakira nebo Alvaro Soler.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
11: Ekokom.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Léto má svůj zvuk.
14: Cinknutí ledu.
13: Smích přátel.
14: Hudbu, kterou máš rád.
13: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
14: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
13: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
14: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
13: Svianela, česká tradiční limonáda.
15: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselější funebrmarš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
16: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a my si dáme tu poslední srdcovku dnešního dne a ta je vaše. Dneska jsem vybrala zprávu od Matěje a věřím, že i vás potěší. Matěj píše, pro mě je největší srdcovka Fallin' Slowly. Vždy mě uklidní a připomene, že na světě je krásně. Za případné zahrání děkuji. Matěj, nemáš zač. Já si myslím, že totiž na tu malou chvíli bychom mohli zpomalit úplně všichni. Tak pojďte zpomalit a dáme si Glena Hansarda a Markéta.

0: down. Leony právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, doufám, že jste po obědě, že máte příjemně v bříšku, protože to většinou po obědě nastává. Mimochodem, dneska je den černého rybízu. Jo, nevím, jaký k němu máte vztah, za mě byl vždycky lepší ten červený, ale jestli třeba hledáte nějaký desert, zkuste někam vyrazit nenápadně na rybíz, z toho by mohla být dobrá buchta, s drobenkou třeba, co? Udělala jsem vám chutě? Výborně, to jsem přesně chtěla. No a taky pošlu další hity, Alan Walker nebo Lady Gaga, už za chvíli.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jeho českých sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
5: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Rohozec, tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
7: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun. Kia. Movement
1: that inspires. Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
2: Už tam bude. Nech toho.
3: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěje mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečeni z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Skupina Krištof Éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Moanaskin nebo Kygo, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně v Liberci, v ulici na Žižkově je na silnici rozlitý olej, tak tady radši nohu z plynu. A s omezením počítejte na trase z Liberce na Nový Bor, u svoru u kruhového objezdu bude v levém pruhu probíhat sečení křovin. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dá...

0: dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídani šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav a další instituce. Poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďara, který reformu připravuje.
8: Je to velký úkol, de facto dal by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semašku model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak byly to, že v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
7: O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Vojtěch už po začátku epidemie covidu. Jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Válek. Ani jeden z nich ji ale neprosadil. Hasičům ve středních Čechách včera odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřkám. Evidovali 30 technických zásahů. Šlo o odstranění popadaných stromů nebo o odčerpání vody. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Dnes hrozí silné bouřky, zejména na jihu Čech. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí vystoupí například Madonna nebo Shakira. Teď ještě pohled k nám.
9: Startuje proměna sídliště ve Šluknově. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů na výkup bytů. Výkup bytů je ale teprve začátek. Na něj totiž systematicky naváže jejich celková renovace a současně také sociální programy v území. Cílem je, aby město získalo nad bydlením kontrolu a dokázalo zajistit jeho stabilitu.
1: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
9: Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, přehánky jen ojediněle. Maximální teploty se dneska budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni.
10: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Přeju krásnou středu. Jsme za polovinou pracovního týdne. Hurá!

Happy Now, Kygo a Sandro Cavaccia, Féteru Hit Rádia. Takhle, pojďme si naprosto upřímně přiznat a schválně zalovte ve svém svědomí, že jsme prostě národ stěžovačů. Jo, když je vedro, tak nám vadí vedro, když je zima, vadí nám zima, ale hele, v pořádku, každý je v něčem dobrý a my jsme skvělí v tom si stěžovat. A umíme si stěžovat opravdu na všechno. Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila totiž další kuriozní stížnosti z dovolených. Já to miluju, já to prostě zbožňuju. Jeden turista si třeba stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov Krk. To je prostě strašný, jo. Toto nemohli rozvrhnout líp ty ostrovy, aby člověk viděl pořádně aspoň jako. Další člověk osočil cestovku z toho, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Vůbec ta cestovka prostě nezvládla, jo? Teď prostě mě měla dát úplně separé, to je jasný, že pán to s manželkou nevydrží, jo? No a jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo jako mohl říct, že to se mohlo stát. No, takže asi tak. Tak prosím vás, až pojedete na dovolenou, tak držím pěstí, ať vám nic nebrání ve výhledu, ať se nepohádáte s manželkou a na ty brýle si pořiďte šňůrku, jo? Já posílám další hity, za chvíli Hunter X a teď už Just Be Good To Me a Karma. Jdeme na to.

0: Snow Patrol a Chasing Cars. Posloucháte Hit Radio. Chcete být krásní? Dobře, krásní už jste, ale můžete být ještě krásnější. Fakt, díky naší rychlé pětce. Zítra ráno ve snídani šampionů další kolo a ve hře opět poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Přírodní kosmetika, která vám pomůže se cítit ještě krásnější. A dělí vás od ní jenom 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak ráno pěkně přivstaňte a buďte ready. Držím pěsti. A do uší už za chvíli Offenbach a Norma Jean Martin nebo Vohnouti.
1: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
15: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
16: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
6: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nám

Vohnoutí a Svaz českých bohémů v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Světová medicína v šoku. Dámy a pánové, tohle je neuvěřitelný. Jakože wow. Ve Francii žije chlap. To není divné ještě, jo? Ale tenhle chlap má mozek. To už taky není to divné ještě. Každopádně jeho mozek z 90% nefunguje. Ale on žije úplně normální život. Jo, dámy, je mi jasný, že jste se už klíbli, možná jste se i podívali na toho svýho. Pojďme si říct, že i tak to nezní jak jako divně, ale prosím vás, jo, to není normální. A i když si to možná o některých lidech ve svém okolí myslíte, tak většinou jim ten mozek funguje na víc procent. Že ho potom nepoužívají, to už je věc další, jo. Každopádně tohle je opravdu světový unikát. Pánovi přejem, ať to takhle funguje dál. No... Možná se tím vysvětlujou některý lidi ve vašem okolí. Taky můžete říct, že v tom nejsou sami. Další hity za chvíli Taylor Swift a teď už Bloodhound Gang a The Bad Touch.

Taylor Swift na Hit Rádiu. Krásné středeční odpoledne všem. Budeme pokračovat v těch nejlepších hitech a v tom hezkém odpoledni. Co myslíte? Ať už jste zrovna v práci, nebo máte třeba dovolenou a nohy nahoře, užívejte si to. Za chvilku Kamrad, taky Jamelia nebo India.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Ganet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Tour de France na Hitradio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitradio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
10: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze 2 rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Hit Radio.
16: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Jamelia, Féteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rosa, Bruno Mars nebo Simple Plan. Teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Ve Varnsdorfu v Kubelíkově ulici mezi ulicema Kolárova a Komenského a taky ještě v Pardubické ulici probíhá rekonstrukce plynovodu a silnice jsou tady neprůjezdné. A opatrně na příjezdu do Nového Boru směrem z Liberce bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní kasy více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na neziskovku Platformu pro sociální bydlení a tři své bývalé zaměstnance. Tvrdí, že úředníci zneužili své pravomoci, poškodili Evropskou unii a dopustili se dotačního podvodu, když prosadili zákon a neziskovým organizacím, pro které zároveň pracovali, zajistili minimálně 77 milionů korun. Píše to server iDnes.cz. Neziskové organizace to odmítají s tím, že pracovat pro stát i neziskovku není trest. Česká televize bude od konce srpna vysílat nedělní debatu v nové podobě. Chystá ji od jarního odchodu moderátora Václava Moravce. Začátkem srpna vzniknou pilotní díly. Teď se připravuje vybavení nového studia. Teď se podíváme k nám.
1: Lvice Elza, zabavená z nelegálního chovu Karlosevé moly, už má po povinné měsíční karanténě a může tak začít využívat venkovní výběh v liberecké zoo. V Liberci zůstane Elza jen do té doby, kdy pro ní Ministerstvo životního prostředí zajistí trvalé umístění v nějakém specializovaném zařízení.
12: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
1: Na severu Čech nás odpoledne čeká většinou polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Zítra bude o něco tepleji až 28 a opět polojasno až oblačno.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a pozor, za chvíli budeme kreativní. Čeká nás totiž ruleta a ano, doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už ale Robin Schulz.

0: Robin Schulz a Erika Sirola v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Dáme si ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: na festiáku. Co může zaznít v ložnici a na festivalu? Sezóna festivalu je tu, dneska startují Colors of Ostrava, tak pojďte popuzdit uzdu fantazii. Pište na 777 937 777, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Třeba, tyjo, tady ale lidi. Buďte kreativní a já se moc těším na to, jaký skvělý věty opět pošlete. 777 937 777 k vaší kreativitě. Další hity. Rosé a Bruno Mars právě teď.

Simple Plan a Untitled, posloucháte Hit Radio. Lidi, vy jste skvělí, normálně se tu červenám. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v posteli a zároveň na festiáku. A teda, jo, opět jste kreativní. Lucie píše, to byl za scénářes. Jana píše, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž. Zdravíme všechny postarší interprety. Šáry píše, celé bych si to zopakovala ještě jednou. V pořádku. Marek, tak takovou louži jsem už dlouho neviděl. Jirka, a vy chcete dovnitř jako všichni spolu. To je strašné. Adéla píše, přídavek. A pojďme si říct, že jsou to skvělé věci. Jo, fakt mě to baví. Jirka mimochodem pokračuje. To zas bude uvnitř šrumec. Dobře, pište dál, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Ať si trošku procvičíme, co budete na tom festiáku potom říkat. Jo, třeba já jsem úplně spocená. Pište dál na 777-937-777. Za chvilku budem pokračovat. Teď už je tu Britney Spears.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia. My tu máme ruletu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a taky na festiáku. A jo, povustili jste rozhodně uzdu fantazii. Lenka píše, ten pán stál před váma, nepředbíhejte. To je klasika ve frontě na langoš, strašný. Ivona píše, kdo je další a kolik jich ještě bude. No nic, ano, proto je dobrý mít někde vedle sebe program. Uzavřela bych to větou od Honzy, který doufám, že to používá hlavně na tom festiáku, tuhle větu. To bylo lepší než loni. Tak pokud vyrážíte na festiák, tak si to všichni užijte a nezapomeňte na pláštinky. Ale Farben Baby Goodbye už za malou chvíli.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
11: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle krát.

Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. Echo Online CZ.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Takhle zní léto s Hit Radiem. Jenom hity. Hit Radio.

ale Farben v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásné odpoledne, máme 14:30 a ano, můžeme se těšit zároveň i na večer. Dneska opět v 18:00 si totiž společně dáme Hit Radio Classic a to znamená, že se ponoříme do toho nejlepšího z 80. 90. let a taky milénia. A přísahám na mou duši, na psí uši, že se máte i dneska na co těšit. Je něco větší jistota než Elton John? Čeká nás Elton John, taky Bahamen. Což je song zároveň pro vaše milované psí mazlíčky. No a abyste byli připraveni na to, co nás čeká, tak jeden takový song si dáme teď. Tohle jsou Fugees. No Woman, No Cry.

0: blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Dneska máme Mezinárodní den hot dogů, kyselých žížalek a taky líčidel, což jsou přesně témata, která by se dali říct, že tohle je naše déňa. A přesně tahle ta témata už za chviličku spolu s vámi probere v rámci odpolední show na Hit Radio Kontakt. Tak nás laďte už za chvilku, tedy po 15. hodině.
0: Hit Radio Kontakt. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
2: tak Mironet,
3: klikni dvakrát!
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec!
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák!
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
9: Co hledáš? Trůn pro královnu?
8: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
10: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
8: To je jak sen. Kdeže to je?
10: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
11: Prosecco přesně v italském stylu?
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
12: Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Festival řemesel ve Fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
14: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
18: Léto má svůj zvuk.
19: Cinknutí ledu.
18: Smích přátel.
19: Hudbu, kterou máš rád.
18: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
19: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
18: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
19: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
18: Svianela. Česká tradiční limonáda.
5: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Nico Santos a Ray of Light. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku 15 hodin. Já se zatím loučím. Uslyšíme se v 18.00 u Hit Radio Classic. A teď už jsou tu Train. Tak se mějte zatím hezky. Ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte, v Chotyni na místní cestě bourala dvě osobní auta. Kolem projíždějte určitě opatrně a taky v Liberci v Nové ulici na křižovatce s Vojanovou se srazila dvě osobní auta. Tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
2: Máme 15 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Vlaková nádraží a nástupiště obsadili tazatelé. Správa železnic začala zjišťovat, jak jsou lidé spokojeni s dopravou na železnici. Dotazník je možné vyplnit také na webu podniku a dostanete se na něj snadno i přes QR kódy, které jsou přímo na nádražích. Akce potrvá během celých letních prázdnin. Ceny starších bytů v Česku jdou nahoru. Jejich cena se ve druhém čtvrtletí zvedla o 11%. Metr čtvereční vychází v průměru na 680 tisíc korun. Vůbec nejrychleji zdražují byty na Ústecku a Ostravsku, kde jsou nicméně ceny stále pod celostátním průměrem. Vyhýbejte se oblasti Blízkého východu. Takové doporučení dostaly aerolinky, které by do konce července neměly létat do vzdušného prostoru Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu nebo Spojených arabských emirátů. Důvodem je bezpečnostní situace v regionu a pokračující napětí mezi Spojenými státy a Íránem.
0: Fotbalový servis.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes bude znát druhého finalistu. Rozhodne o něm večerní zápas mezi Argentinou a Anglií, který se bude hrát v Atlantě od 21 hodin našeho času. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané pak budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Zápas podle expertů nemá jasného favorita. Oba celky na šampionátu drží neporazitelnost. No a já ještě doplním, že postup do finále si včera vybojovalo Španělsko, které porazilo Francii 2-0.
0: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
3: Na severu aktuálně měříme 22 stupňů Celsia, máme taky polojasno. Tohle by nám mělo vydržet dneska až do večera, kdy teploty se budou pohybovat okolo 20 až 24.
0: Hit Radio Kontakt.
3: A nám startuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. Od mikrofonu zdraví Denisa Janečková. Máme před sebou toho spoustu. Už za chvilku si řekneme, proč třeba vyrazit do Liberecký zoo, protože tam najdete aktuálně věci, které normálně nevídáte. Každopádně, samozřejmě je před námi spoustu skvělých hitů, takže rovnou na začátek Pink a taky její So What. Jdeme na to!

taky Belong Together, kousek, který nám otevřel společný odpoledne na Hit Radio Kontakt. No a já jsem vám zmiňovala, že můžete vyrazit třeba do Liberecké zoo, kde aktuálně můžete totiž vidět naprosto unikátní věc, a to je lvice Elza. Lvice, která dříve patřila Carlosu Vémolovi, před měsícem byla odebrána z péče a přesunula se právě sem k nám do Liberecké zoo a právě už má taky po karanténě, která je vždycky povinná. To znamená, že teď je poprvé vlastně k vidění. Takže si myslím, že to je fajn tip na víkend nebo na výlet, kam vyrazit, kdy se na to podívat, a přece jenom lvy jsou prostě, a lvice ještě k tomu, jsou prostě unikátní krásná zvířata. Kdybyste se lekli, proč je trošku přitěle, kamarádi, nebojte se, pracuje se na tom, dostává se zase zpátky do formy, takže všechno bude lepší. Každopádně lvice Elza je k vidění v Liberecké zoo. Takže vyrážte, pokud máte tu možnost, a my vyrážíme na další pecky, protože právě teď je před námi kousek Ace of Base a Beautiful Life. Kousek, který vás rozhodně dobije všema možnýma baterkama, takže si ho dejte na hlas a pojďte si ho prostě užít. Tady to je.

0: pořádná dávka energie, to přesně jsou Linkin Park a Up From The Bottom na Hit Radio Kontakt, minutku po čtvrt na čtyři. Kamarádi, před chvílí jsme si říkali, proč vyrazit do liberecké zoo, jednak kvůli lvici Elzy, ale taky protože byste se měli zajít rozloučit s Balou. Slonice, která vyráží do Velké Británie, dokonce už má ve svém výběhu kontejner, na který se teď bude do konce léta pěkně zvykat a v tom se taky potom převeze do Velké Británie. Takže rozhodně tip na to, kam vyrazit s dětma, všichni jsme vždycky milovali zoo. To mi nikdo nikdy nevymluví, že zoologická zahrada byla vždycky takový to krásný místo, kam vyrazit na výlet. Ať už s rodičema nebo s kámošema, prostě každý jsme to měli rádi. Takže právě teď se můžete třeba i vrátit do dětství nebo navštívit po několika letech libereckou zoologickou, podívat se tam na lvici Elzu a taky se rozloučit se slonicí Balou. No a my se jdeme užít další pecky společně, protože před námi je třeba kapela Poetika a taky Půlnoc, anebo trojice David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Už za chviličku, tak buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
9: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
13: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
12: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
13: Moře smyslů v IQ Parku.
12: Moře smyslů jen v IQ Parku.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
16: Hit Radio.
1: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Guetta, tedy svým Stones na Gone, Gone, Gone, slibovaná pecka, právě doznívá eterem Hitrádia. Kontakt před námi je ale další, ta legendární pecka, prostě Queenie. Queenie a Show Must Go On. Kolikrát jste si určitě řekli v životě, že jste v nějaký situaci, ale hold, show musí pokračovat, show must go on. Tohle je ten song, který mě hraje v hlavě, když prostě prokrastinuju, ale potom něco musím jít opravdu udělat a prostě zahrajou mi Queenie v hlavě. Věřím, že spoustu z vás to máte právě teďko třeba podobně, tak proč si nedat tenhle skvost právě tady všichni do uší. Queenie a tahle legendární pecka, která všem zlepší náladu, každý ji zná, takže dejte si to pořádně na hlas a my si to jdeme pořádně užít a vy si užívejte pořádně středu, protože prostě máme krásný playlist a krásný den.

0: Ladíte odpolední show na Hit Radio Kontakt, tohle byla Ina a taky její Hot. Pojďme se podívat zase na bizárnosti, protože ty zveřejnila jedna česká pojistná kancelář. No a co si budeme povídat, my Češi a taky Češky jsme ochotní opravdu stěžovat si na kde co, úplně na všechno. A když s cestovkou jedete třeba na dovolenou, tak hold najdete i to nejmenší, jo? A třeba právě to je jeden případ, kdy si jeden turista stěžoval, že při výhledu na ostrov Krk v Chorvatsku mu brání moře. A tohle opravdu poslal jako stížnost a žádal kompenzaci. Tak co si budeme povídat? Každý možná někdy najdeme nějaký drobnosti, který hold neodpovídají přesně našim nárokům na dovolenou nebo podobně, ale jako, že bych si potom vzala telefon a šla to opravdu řešit a šla si stěžovat na takovýhle věci, které opravdu už jen díky přírodě nejdou změnit a nejdou prostě nějak udělat. Když vím, že jedu na jeden ostrov, tak uvidím na druhý ostrov přes moře. Takhle to prostě funguje. Takže třikrát bych si rozmyslela možná, než potom půjdu si zase krátit čas a tím, že budu psát stížnost právě na takovýhle bizarnosti. Kamarádi, pojďme radši k dalším hitům, protože před námi je Miles Smith nebo taky Rudimental, kteří jsou přichystaní už za chvíli s kouskem Waiting All Night.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět / lbc.cz.
6: Už tam budem? Nech toho! Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
12: Hit Radio.
13: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Waiting All Night doznělo éterem Hitrária Kontakt. No a dneska máme takový výjimečný den. Dneska na den přesně, je to totiž 263 let, co jsme začali používat papírové bankovky. Co si budeme povídat, možná jsou dost příjemnější a oblíbenější než drobné mince. Každopádně, pamatujete si na ty drobný papírový dvacky nebo 50 koruny? Ty jsem dokonce zažila ještě i já, jo? A doteď je mám doma schovaný v takový tý pokladničce, kterou doma máme rozhodně úplně každý s takovýma těma cennostma. Každopádně, já se musím přiznat, že u mě hotovost už nehraje moc velkou roli, já jsem jako hodně přes kartu. Všechno platím kartou, všude to jenom cinka a co si budeme povídat, je to asi to nejjednodušší, co může být. Každopádně, vy mi dejte vědět, zda platíte raději hotově a nebo právě kartou, stejně jako já, a my si jdeme užít další pecky. Uvidíme, co bude zase za dalších 100 let nebo 263 let, kdo ví, třeba budeme platit už jenom mrknutím. No, to by bylo hustý. Každopádně, teď už se podíváme za těch 100 let.

jako trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: Dermot Kennedy dojíždí do cílové rovinky Féteru Hit Rádia Kontakt. No a my se společně pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně ve Vysoké nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského probíhají tady stavební práce, počítejte s omezením. A taky pozor, v Jablonci nad Nisou ve Vysoké ulici likvidují hasiči rozlitou naftu na vozovce, takže určitě tady nohu z plynu. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Housebrand, prémiová italská káva.

0: která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
6: On Air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisku papírové účtenky. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu rezortu financí přinést do státní kasy přes 14 miliard korun. Část našeho území také dnes mohou zasáhnout bouřky. Teď odpoledne a večer hrozí na jihu Čech, na Moravě a ve Slezsku. Obyvatele Polabí pak bude zítra a v pátek silně zatěžovat teplo. V pátek meteorologové čekají tropy i na jižní Moravě, kde může být až kolem 34 stupňů. Extrémní vedra s teplotami nad 30 stupňů jsou stále častější. Ve městě se takové dny snášejí obtížně. Řešením je únik k vodě. Pokud si jdete zaplavat tam, kde je lodní provoz, je důležité znát základní pravidla. Přiblíží je mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Pokud se blíží plavidlo, nesnažte se je přeplavat před jeho přídí. Držte se daleko od jeho boku. Ideálně v plavání zastavte a dejte o sobě vědět mávání. Uhýbejte směrem k bližšímu břehu, nikoli na otevřenou vodu. Pokud plavete sportovně dál než 50 metrů od břehu, používejte výrazně barevnou koupací čepici
7: a nebo plovák s reflexními barvami. Volejbalisté Karlovarska znají soupeře v Lize mistrů. Ve skupině C narazí na letošní finalisty Zavěrče z Polska. Utkají se s německým Lineburgem a španělským klubem Las Palmas. Hrát se bude od prosince do poloviny února.
9: Letní scéna v Paláci Líbik. Talk show, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
10: Na severu aktuálně teploty okolo 22, máme taky jasno, místy polojasno, takhle by to mělo dneska vydržet až do večera a teploty se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů.
6: Hit Radio Kontakt.
10: Pokračujeme v krasojízdě, od mikrofonu zdraví Denisa Janečková, ladíte Hit Radio Kontakt a tady jsou právě teď Black Eyed Peas.

Ordinary a Alex Warren, naprosto úžasný kousek, Petru Hitráde a Kontakt právě teď za námi. A před námi je středeční večer, který sice je ještě trošičku daleko, každopádně i tak můžete vyrazit třeba do letního kina. Dneska na Liberecké výšině je totiž velká premiéra českého krimi komediálního filmu Puberta. Věřím, že to bude stát za to, protože co jsem koukala, vypadá to jako velice úspěšný film. Už teďko sklízí 80% a to si myslím je velký úspěch, takže rozhodně na to můžete vyrazit. Dneska od 7 se promítá právě v letním kině a protože máme takovýhle počasí, tak věřím, že to opravdu proběhne, protože Liberecká výšina promítá letní kino jen za příznivého počasí, což dává docela smysl. Já jsem v letním kině byla o víkendu, a to v Turnově, zažila jsem si tu atmosféru, je to krásný, koukat se takhle pod hvězdama a prostě je to taková letní aktivita, kterou chcete zažít. Takže právě dneska ještě k tomu k premiéře, tak můžete vyrazit, no a my vyrážíme na další pecky, protože právě teď je tady New Religion, Bebe Rexha a taky Faithless. Jdeme na to.

0: Way Back Into Love, Hugh Grant a taky Haley Bennett v éteru Hit Rádia Kontakt. My společně zamíříme na chvilku do Chrastavy, kde se dějou pořádné věci a taky se tady chystá nové hřiště.
1: Chrastava ani o prázdninách nezahálí. Ve městě se pořádně maká. Pokračují opravy silnic, taky třeba rekonstrukce Fírichova domu a novinky čekají i na sportovce. Všechno probereme se starostou Chrastavy Michaelem Canovem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, něco už jsem zmínila, ale na čem všem se teda v Chrastavě aktuálně pracuje?
2: No, co se týká oprav silnic, tak jedná se ulici Revoluční, Soudní, Frýlanskou, kde se dávají chodníky. Nový povrch se dává v ulici Nádraží na jednom konci, na druhém konci se staví kruhový objezd a započne se ulice Richtrů vrch. A také se rekonstruuje Fírichův dům a Centrum volnočasových aktivit.
1: Pojďme se podívat trochu víc na rekonstrukci těch památkově chráněných kulturních objektů, jako je právě Fírichův dům a Centrum volnočasových aktivit. Jak práce zatím probíhají?
2: No, probíhají jako v pořádku podle plánu, s tím, že obě akce by měly být hotový na podzim a u Fírichova domu se dokonce dělá nová černá kuchyně a další věci. A co se týká toho Centra volnočasových aktivit, tak tam jsem strašně rád, že nám po letech povolili památkáři, že fasáda bude dvoubarevná, takže vyniknou takový ty památkový věci, které jsou v té fasádě zabudované.
1: V Chrastavě se myslí i na sportovce. Budujete nové hřiště, taky další hřiště procházejí úpravami. Tak kde všude se můžeme těšit na něco nového a kam si můžeme vyrazit zatím za sport? V Chrastavě.
2: Úplně nové hřiště bude u Vítkovské školy, to bude na všechny možné sporty, kolektivní plus ještě atletiku, ale rekonstruuje se hřiště multifunkční, co je u hasičské zbrojnice a dál se upraví veřejně přístupné hřiště na Středském vrchu. Ale my jsme rádi, že pan ředitel umožnil přístup do sportovního areálu po dobu prázdnin na jejich hřiště. A je tam dokonce v tom areálu několik hřišť, jak na fotbal, tak na basketbal a volejbal, nohejbal a tak. A kromě toho je tam atletická dráha, takže i atleti se tam můžou vyžít a navíc tam jsou ještě takové různé přelezačky a sklouzačky. Prostě tam se vyžije každý.
1: Vedle cyklostezky vzniklo v Malé Nádražní ulici nové příjemné místo k posezení. Jak to tam vypadá?
2: No, je tam úplně čerstvá nabíjecí stanice pro cyklisty, kteří mají elektrokolo a kromě toho tam jsou i v tom zařízení nabíječky na všechno možné. A kromě toho je to vydlážené místo, jsou tam lavičky, tam stůl na posezení, takže vhodné místo k odpočinku jak pro cyklisty, ale tak také pro pěší, které jdou okolo. A daleko to dokonce nemají ani z vedlejší silnice, ani automobilisté. I ti se můžou zastavit a odpočinout si.
1: O prázdninách v Chrastavě nespí ani kultura. Na jaké nejbližší akce byste nás pozval?
2: No, tak nejbližší asi bude festival Kukokly. To je velmi zajímavý festival, který konají děvčata z Prahy. My je tako hostujeme u nás. Je to v kostele ve Vítkově a v jeho okolí. A je tam řada vystoupení nejzajímavějších skupin, pak jsou tam i přednášky o historii a podobně. A žije tím prostě de facto nejen Vítkov, ale Chrastava jako celek. No a kromě toho jsou v létě i farmářské trhy, městské trhy, letní kino se koná v Chrastavě. A také, a to bude tedy až v srpnu, svatová vřenská pouť dvoudenní.
1: Tolik starosta Chrastavy Michael Canov. Díky za rozhovor, přeju pěkné letní dny a naschledanou.
2: Děkuji za rozhovor a hezké léto vám i všem posluchačům.

0: Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Nákupy v onlineshop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
15: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
16: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
17: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Kontakt Aneta Langerová a taky srdcotepec. Já se vám přiznám k jedné věci. Docela dost se orientuju a věřím tomu, že možná víc než dost se orientuju, co se týče reelsek na Instagramu a taky TikToku. Protože sleduju to denně a taky mi tam skáče spoustu aktuálních trendů. A líbí se mi, že vlastně trendy, songy, které byly trendy v roce 2010 a možná třeba i v 90. jsou najednou trendy i teď a objevují se v různých krátkých videích. Jako třeba Nelly Furtado a taky I'm Like a Bird. Kousek, který jsem viděla na několika různých videích, právě na TikToku. No a přesně tak, jak to zní ten song, tak opravdu jist vypadá i ta situace, která je natočená. A snad nejčastěji jsem viděla ať už nějaký adrenalinový sporty, kdy vlastně tam je k tomu I'm Like a Bird, což je naprosto trefný a skvělý, ale třeba taky takovou tu situaci, když jedete, máte kabriolet nebo stažený okýnka v autě a jedete a vlejou vám vlasy, je teplo, venku svítí slunce a vy jedete třeba jenom někam na výlet nebo třeba jenom na nákup do delšího města nebo podobně. Takže tohle je přesně kousek, který mě se vybaví, když se dějou právě takovýhle situace. My se pojďte užít a pokud náhodou jste taky na TikToku a na Reelskách na Instagramu dennodenně, tak pojďte si to prostě užít. Právě teď Nelly Furtado a kousek, který je nesmrtelný. I'm like a bird a vy si představujte, že právě teď jedete v kábriu.

0: Michael Schott, Rehab a taky Better Me. Krásný kousek Féteru Hit Rádia Kontakt právě teď za námi. Určitě se vám stává, že takhle v létě holt máte děti doma, jo? Kroužky aktuálně mají prázdniny, stejně tak i škola, a tak někdy potřebujete prostě zabít čas a třeba jdete do restaurace. No jenom, že děti, obecně známo, nejsou právě ti, kteří si užívají takovou tu pohodičku a celkově nevydrží prostě takhle dlouho, a tak se někdy dějou různé věci a všichni máme nějakou tu historku s vašimi dětmi nebo třeba dětmi vašich sourozenců nebo celkově prostě s dětmi. Tyhle historky chceme vědět. Pokud nějakou takovouhle máte z restaurace, ať už to byla nějaká scéna, nebo prostě se něco stalo vtipného, všechno nám dávejte vědět, a to k nám na WhatsApp 606 825 404, protože za právě takovouhle historku vám vás odměníme litrem do radničního sklípku v Liberci. Krásný místo, úžasný místo na to, kde si dát nějaký letní oběd nebo třeba dobrou večeři a podobně, takže se rozhodně zapojte. Ještě jednou připomínám číslo 606 825 404. Tisícovka tady čeká na někoho z vás. Takže do toho, a já vám posílám třeba September Cry for You už za chvíli.
1: Liberecký mrakodrap letos slaví 60 let od začátku stavby. Dříve centrum textilního výzkumu, dnes sídlo Libereckého kraje. Ze střechy mrakodrapu je ten nejkrásnější výhled na Liberec a okolí. Vyhlídka ale není vše, co Liberecký mrakodrap nabízí. Za čím sem můžete vyrazit, vám na Hitrádiu Kontakt poví hejtman Martin Půta. Nalaďte si nás v pátek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
10: Festival řemesel ve Fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Hit Radio. Když se probudíte

0: It's Martin Garrix, and you know what? Summer sounds better with Hit Radio. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

End of Beginning, Féteru Hit Rádia Kontakt, právě teď za námi. Kamarádi, tohle je takový song, který si pustím, když hod nemám ten den náladu a třeba hodí se do spoustu různých situací, ale celkově, když nemám náladu, mám svůj specifický playlist. A přiznám se, můj takový recept, kam vždycky zajdu, je do obchodu, do regálu se sladkostmi a ke kyselým žiželkám. Ty mají taky svůj mezinárodní den dneska a je to pro mě takový depka jídlo. Když to řeknu úplně hloupě, je to tak, prostě je to to, po čem vyloženě sáhnu, když nemám svůj den a potřebuju si ho něčím zlepšit. Tak přesně, to jsou kyselý žiželky anebo kyselý rybičky. Mě zajímá, co máte vy, jestli máte taky nějaký specifický regál, kam si jdete pro něco dobrýho, a nebo naopak hold prostě jste jenom doma a vaříte z toho, co dům dá.

0: Lady Gaga, Eteru Hit Radio Kontakt, Alejandro a my se pojďme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně v Liberci v Radčické ulici, kde jsou v sobě dvě osobní auta, na místě je policie, takže tady rozhodně dávejte pozor. A taky připomínám, ve Vysoké nad Jezerou v ulici doktora Karla Farského probíhají stavební práce, tady počítejte s omezením. Pokud o něče víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
2: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
3: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: Máme 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Záchranáři mají teď o prázdninách více práce. Častěji zasahují u kolapsů z horka nebo řeší úrazy při sportu a turistice. Horská služba se navíc stále více setkává se zbytečným riskováním, třeba při focení. Počet výjezdů zdravotníků se přes letní prázdniny pravidelně strojnásobí. A letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
9: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen naplánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
8: Díky nim si rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce totiž přerušil dodávky. Od června přitom není k dispozici ani jeho náhrada. V lékárnách by měl být lék snad od příštího týdne, jak informoval rezort zdravotnictví. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvykle. Chystá se totiž hudební show, na které vystoupí třeba Madonna nebo Shakira. Pauza se tak prodlouží z běžných 15 minut asi na půl hodiny.
10: Letní scéna v Paláci Líbik. Talkshow, komedie, klasika, divadlo. Palác Líbik Liberec. Kultura pod otevřeným nebem.
0: Zítra čekáme na severu teploty až na 28 stupních a čekáme ráno zpočátku mlhu, jinak oblačno a taky polojasno, později odpoledne přehánky nebo taky dorazí i bouřky.
6: Hit Radio Kontakt.
0: My pokračujeme v dalších hitech před námi, třeba Imagine Dragons a jejich Sharks, tak si to pojďme se vším všudy užít.

0: Chandelier. To je prostě taky taková srdcovka a já si vždycky vzpomenu na ten videoklip, kdy tam malá tanečnice tancuje a je to takový video, který mám já vrytý osobně v srdci. Právě teď doznělo Etrem Hitrády a Kontakt. Každopádně nám se blíží víkend, co si budeme povídat, blíží se nám víkend a blíží se nám taky spoustu skvělých různých aktivit, které si o víkendu můžeme užít. Právě tady u nás v Libereckém kraji, protože je toho nachystaného spoustu, kamarádi, ale opravdu spoustu. Vy si můžete užít třeba sklářské a pivní slavnosti v Harachově, které se uskuteční právě tenhle víkend, ale zároveň taky dlouho očekávaný festival řemesel ve Fabrice. Tam to bude pořádně žít, co si budeme povídat, bude tam několik možných řemesel, který si budete moct vyzkoušet, zároveň spoustu hudebního programu a taky skvělého navíc programu a skvělého jídla, pití a spoustu dalšího. Takže rozhodně si všechno zapište do kalendáře a vyražte, protože říkám vám, že to tam opravdu bude stát za to a navíc se tam možná můžeme i potkat. Teď si ale pojďme užít další pecky, protože ty tady pokračujou. David Stipka, taky Eva Farná a jejich společný kousek Dobré ráno, milá. Přestože máme odpoledne, tohle je prostě kousek, který si můžeme užít kdykoliv během dne. Takže hlasitost doprava a jdeme na to.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci,

0: Ladíte Hitradio Kontakt a my jsme si minulou hoďku rozjeli téma, jaký je vaše to-go jídlo, takový to, po kterém koukáte v regálech v obchodě, když třeba nemáte svůj den. Něco, co prostě víte, že vám zlepší náladu a po čem prostě sáhnete. Já jsem říkala a lobovala jsem za svoje kyselý žížalky a kyselý bombony a vy mi tady píšete další různé pecky. Třeba Týna napsala ledová káva a proteinová tyčinka k tomu. Tyčinku s ním za 2 minuty, kávu potom nosím 2 hodiny jako módní doplněk, což dá se to takhle pobrat a rozhodně ledová káva je něco, co vás taky pohladí po duši, i přesto, že není teplá, ale ledová. Prostě jenom ta chuť, ta má něco do sebe. Třeba Eliška napsala hroznový víno, to si myslím, že to se taky dá, a nebo koukám tady od Kuby na zprávu česneková bageta a k tomu pití. Vždycky jdu pro mlíko, odejdu s obědem pro svatební četu, ale česneková bageta, to je comfort food. Co si budeme povídat, kdo by neměl rád česnekovou bagetu? Potom hezky pěkně vám smrdí z té pusy, ale co, prostě stojí to za ten požitek. Takže dneska si nakupte tohle dobrý jídlo, i jestli máte svůj den nebo nemáte svůj den, prostě to je to, ten snack, který potřebujete v jakoukoliv možnou denní dobu. Takže vyražte do obchodu a my vyrážíme za Disturbed Sound of Silence už za chvíli.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš?
6: Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Více na fabrika1861.cz.
8: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
9: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: českého ráje k sobě domů.
1: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
3: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
3: Zahradagalas.cz.
5: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
6: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Again, a little bit of love, právě teď za námi. A jsou hity, který poznáte už jenom podle prvních pár tónů. Věřím, že Liquido a Narkotik je právě jeden z nich. Co si budem povídat, tohle prostě zná snad úplně každý. Tohle, na tohle jste pařili, na tohle jste řvali ze svých plných plic a prostě jste si užívali každou jednu vteřinu tohohle songu. No, tak my vám dopřejeme, abyste si to užili znovu. I tady s námi na Hit Radio Kontakt. To je kousek, který pro vás je nachystaný právě teď, takže jestli třeba žhavíte právě teď grill, věřím, že ho rozžhavíte ještě o něco rychlejc a taky příjemnějc, když tohle bude mít v uších. Takže, kamarádi, pořádně hlasitost doprava. Liquido a Narkotik je pro vás nachystaný právě teď. Tak jdem na to.

0: is my husband a taky Ray, kousek, který obletěl svět, který byl neskutečně trendy a myslím si, že trendy zůstane úplně navždy. To je to, co právě teď doznělo Eterem Hit Rádia Kontakt a už za malou chvíli, zhruba za 20 minut, bude znít Eterem Hit Rádia Kontakt spoustu dalších skvělých hitů, který znají úplně všichni, protože to jsou ty klasický pecky. Nicméně podle toho se taky tenhle večerní speciál jmenuje Hit Radio Classics, kdy si užijete prostě pecky, který všichni opravdu znáte a který vás fakt přenesou do doby, kdy jste na to pařili. Robin Beck, Rednecks, nebo taky Sash a Jam & Spoon, Paula a spoustu dalšího. Já jenom to pročítám ty jména a normálně se sama přemysťuju do té doby, kdy jsem to slyšela třeba úplně poprvé a je mi naprosto krásně. Takže to si užijete dneska od 6 společně s Káťou Pechovou, takže nezapomeňte lodit i večer. No ale my si společně pojďme ještě užít další pecky. Tady jsou totiž Miraj nebo taky Shakira. Tak si na ně počkejte.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
9: Service Plus.cz.
10: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
11: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
13: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
14: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
13: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
14: Když repráky, tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
15: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
16: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
15: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
16: Moře smyslů v IQ Parku.
15: Moře smyslů jen v IQ Parku.
17: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

Shakira a její Zoo je kousek, který nám dneska ukončuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. Už za pár minut se blíží 18. hodina, to znamená večerní speciál, a taky už jsme konečně za půlkou týdne, což je na tomto úplně nejkrásnější. Kamarádi, užijte si středeční večer, užijte si jakýkoliv program, který máte v plánu, a vyslyšíme se zítra ve 3. Čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Liberci v Radčické ulici, srazila se tady dvě osobní auta, na místě je policie, tak dávejte pozor, a taky ve Vysoké nad Jizerou v ulici doktora Karla Farského probíhají stavební práce, tady počítejte s omezením. Pokud o něčem víte, vaš dopravní info nám dávejte vědět na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec CZ.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Čojka kontrolovala e-shopy a výsledek, více než 3/4 z nich porušily předpisy. Podle inspekce prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace a odhalila pak také nekalé obchodní praktiky. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní nehodě. K okolnostem se už s ohledem na vyšetřování vyjadřovat nebude. V pražských Chalupicích v ulici Kdýmači hoří statek, a to v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny dostávají postupně pod kontrolu. Doplňuje mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotšet.
8: V současné době zasahuje 30 kusů hasičské techniky a jsou povolány další posily, zejména výšková technika a velkoobjemové cisterny. Kromě hasičů Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy spolupracujeme s jednotkami dobrovolných hasičů a Hasičskou jednotkou správy železnic.
2: Hasiči také nasadili dron, který monitoruje zasaženou budovu a také okolní objekty a prostory. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu. O dějišti listopadového závěrečného duelu skupiny informovala Repre na sociální síti X.
9: Letní scéna v Paláci Liebig. Talk show, komedie, klasika, divadlo.

0: Palác Líbik Liberec. Místo, které spojuje.
1: Na jihu Čech hrozí silné bouřky, varování platí až do 10 hodin večer, spíše ve střední a dolní části Jihočeského kraje. Na Moravě pak začne zítra platit výstraha na zvýšenou zátěž teplem. Jinak v noci oblačno, polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky a nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. V průběhu dne pak dál proměnlivá oblačnost, lokálně přehánky nebo bouřky a maximální teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě 32.
2: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. No a protože večer, tak Hit Radio Classic a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, máme to nabitý. Hit Radio. Odstartujeme to touhle peckou. Tiziano Ferro a Perdono. Tak si to užijte.

Rednex v éteru Hit Rádia, krásný večer. Mimochodem, mám tady takovou zajímavost. Přesně dneska, 15. července, ale v roce 1958, byly v Brně definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. 1958, jo, tak to je nějakých 68 let. To není tolik, jakože když si to vezmete, tak před jedním vaším dědečkem třeba, dejme tomu, ještě jezdili v Brně koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. To je třeba podle mě škoda, že tohle už neděláme. Místo kurýrů na kolech, normální koňský povozy. Jo, aspoň se na to hezky dívá, že jo, koníci, je to roztomilý. Co, já bych to vrátila normálně. A taky mlíkaře, to je jasný. 80, 90 a milénium. Robin Beck, The First Time. Právě teď do vašich uší.

0: Doufám, že i vy jste shiny happy people, R.E.M. a Kate Pearson v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem přeju, doufám, že máte sluníčko, užíváte hezký večer. Užívat ho budete určitě o to víc, jaký hity tady pro vás k tomu mám, jo. Samý skvělý pecky z 80., 90. a taky milénia. Na náladu ideální. I když ten podtext nemusí být vždycky veselý. Tady třeba status quo odkazovali na válku ve Vietnamu. In the Army Now už za chvíli, k tomu Jim & Spoon nebo Paolo a Čara.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
8: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Léto má svůj zvuk.
12: Cinknutí ledu.
11: Smích přátel.
12: Hudbu, kterou máš rád.
11: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
12: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
11: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
12: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
11: Svianela, česká tradiční limonáda.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: S jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Vamos a bailar, posloucháte Hit Radio. To byl úplně dovolenkový vibe. No a pokud vymýšlíte, co letos podniknout, tak možná tu mám tip. Jo, protože, hele, proč utrácet za pohonné hmoty, když máte sebe? Jo, máte, ruce, nohy, jo, všechno to bude, protože jeden Američan teď takhle přejel napříč kontinentem na skateboardu, za 39 dnů dojel z Kalifornie na Floridu. Neskutečný výkon, celý to podnikl na skateboardu. Takže letošní dovolenou, seberte svýmu výrostkovi skateboard, manželka brusle, a můžete vyrazit.

0: Legendární záležitost, tohle jsou Alphaville a Forever Young, posloucháte Hit Radio. Jako na jednu stranu asi bychom to trochu chtěli všichni, navždy mladý. Ale zase, když si na sebe vzpomenete, třeba ve 14, v 15, co? Mně se teď hrozně líbí taková ta myšlenka, že když je pak člověk dospělý a kupuje si věci za svý peníze, tak mu dojde, že maminka měla pravdu, když říkala, ne, jídlo máme doma. Co? To nejlepší z 80., 90. a milénia i za chvilku. London Beat, Pink nebo FR David.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Relax-auto.eu.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
3: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec!
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák!
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: Krásný večer, 19 hodin a máme tady to nejlepší z 80., 90. a milénia. Přísahám. Za chvilku Patrick Swayze, teď ale Buty a František, tak si to užijte.

Tak co, kdo si taky zaspíval She's Like the Wind, Patrick Swayze v éteru Hit Radio. Ano, to je to kouzlo 80., 90. a milénia. Máme něco pro zamilovaná, romantická srdce, která touží po tom něžným songu. Jo, úplně She's Like the Wind, tak to víme, že jo. Romantika jako blázen. No ale máme něco i pro ty, kteří se chtějí trošku hýbat, možná trošku ze sebe setřást ten dnešní den. A to se vám povede právě teď. Korona, jdeme na to.

0: Blue a All Rise, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na osm, dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a v tom samozřejmě budeme poctivě pokračovat. Co takhle Elton John, to by šlo? Já myslím, že jo. Elton John, taky Rolling Stones nebo Anaka, už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
14: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
13: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
14: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
13: Zahradagalas.cz.
15: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
16: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
17: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
18: Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink.
19: A nikdo vás neruší.

Večírek za koncem. Anna K. dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme půl osmé a konečně máme taky užitečný chytrý náramek. Jo, žádný počítání kroků, to je trapný. Jedna firma vyvinula věc, která vám každou vteřinu měří hladinu alkoholu v krvi. To je skvělá věc, jo, můžete se předhánět v baru, že jo, kdo je na tom líp, dál a mnohem víc. Já se jenom bojím, že jak je to samozřejmě praktická záležitost, tak v rámci Čech a Moravy by ta věc na vás přežila tak jako 40 minut a pak by prostě explodovala. No, ruku na srdce. Páteční večírky, že jo? To v osmdesátkách nebylo, tyhle věci. Ale za to ty fantastický hity. Farao, World of Magic,

Down.

0: Nádhera. Nick Berry v éteru Hit Radio a přeju vám krásný večer. Je prostě to je těch 30 let hudby. Vemte si, co všechno za fantastický songy tam vzniklo, ať už přes dokonalý kytarový riffy, neskutečný hlasy a vokály, po naprosté šílenosti. Tohle je naprosto geniální song, pojďte to uznat. A všichni ten text znáte, i váš pes ho zná. Who let the dogs out, Bahamen, za chvíli k tomu Sugar Babes nebo Supergrass, tak buďte s námi.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní Prosecco s ležerním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Léto má svůj zvuk.
12: Cinknutí ledu.
11: Smích přátel.
12: Hudbu, kterou máš rád.
11: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
12: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
11: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
12: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
11: Svianela, česká tradiční limonáda.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
19: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: zlepši si náladu.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelné. Velmi krásný.
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz.
7: Osmá hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Bon Jovi.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a dámy, pozor, pozor, zapomeňte na hubnutí, plno štíhlé tvary jsou in. A hlavně vám přinesou dokonce celou řadu výhod. To bychom možná nevěřili, ale je to pravda. Podle lékařů se lépe vyspíte, jasně, protože vás netlačejí kosti, že jo? Jste zdravější, veselější a vždycky budete vypadat mladší. Pojďme si říct, že tuk to je nejlepší vyhlazovač na vrásky, to je úplně jasný, že jo? Takže co? Nějaký noční dezertíček? Já myslím, že byste mohli. Zahoďte permenci do fitka a vyražte místo toho do cukrárny. Nebo takhle večer prostě jenom do ledničky. Jo? Co je úplně nejvíc zásadní, je to, že budete mít lepší sex. 9 z 10 mužů si užilo sex s boubelkou mnohem víc, než se štíhlou dívkou. Tak ono je v případě boubelky totiž spíš za co chytit, že jo? Tak dobrou chuť k večerní svačince, dámy, a teď už Mr. President a Coco Jumbo.

0: Tohle jsou YouTube a City of Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Středa 15. července. Hit Radio Classic. To znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za malou chvíli nás čekají třeba Yusun Dur, k tomu taky Manic Street Preachers. No a nebo třeba nádherná Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Už za chvíli, tak buďte s námi.
1: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
2: Asi 100 tisíc.
1: A ty s tím nic neděláš, jo?
2: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
1: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
2: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
1: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
4: Asi bouchla hadice.
3: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
4: Co?
3: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
4: Chlapi, jedem do Hostru!
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
9: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
10: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
9: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
10: Moře smyslů v IQ Parku.
9: Moře smyslů jen v IQ Parku.
11: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
14: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
15: Co hledáš? Trůn pro královnu?
14: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
15: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
14: To je jak sen. Kdeže to je?
15: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

7 Seconds, Yusun Dur, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosím vás, zajímavost, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky. Asi jako ne, samozřejmě nevypadaly tak jako teď, jo. Ale nařídila to tehdy Marie Terezie, protože přece jenom víme, kováky, to je strašně těžké, překáží to. Sami víte, když máte takhle rozměněnou v peněžence, jak je to otravn. No a lidi tak začali nechávat u obchodníků tyhle kovový mince a oni jim za to vystavovali papírový stvrzenky, jo. Na druhou stranu, výhoda kovových peněz pravděpodobně vám je nesežere žádný zvířátko. Ano, jestli máte někde třeba na půdě nebo ve sklepě schovan nějaký peníze v bankovkách, tak prosím vás je možná zkontrolujte, protože v Austrálii jední starý paní teď je takhle spapali mravenci nebo termiti milion v bankovkách pod matrací. To je docela nepříjemný probuzení, jo? I když je fakt, že v Austrálii jsou všechny zvířata divný, tak stejně. Mrkněte radši pod tu matraci, jo? Sean Paul douší právě teď.

0: Amanda a Boston na Hit Rádiu. Krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se opět zítra u Srdcovek přesně ve 12. Budu se na vás moc těšit. Hezký zbytek středečního večera. Do celé ještě třeba tohle. King, taky Cisco nebo Magic Affair. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
4: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
13: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
14: Gepy, přívěsy Liberec. Scháníte vozík? Na zahradu, stavbu i kolem domu? Gepy, přívěsy Liberec. Vozíky skladem, rychlé dodání a servis, na který je spoleh. Dříve Gamet, dnes Gepy, přívěsy Liberec. Pavlovice, dole v zatáčce pod hokejkou. Přívěsy Liberec.cz.

0: a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Radio Kontakt. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů.

0: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš?
4: Trůn pro královnu? Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
6: Připravit? Pozor! Start! Přidej se! Poběž 11. ročník unikátního běžeckého závodu City Cross Run and Walk, který pořádá město Česká Lípa. Trasy tě provedou přes ta nejkrásnější místa v České Lípě a jejím okolí. Poznej město trochu jinak. To vše v sobotu 27. září. Registrace už běží, tak neváhej a rezervuj si své místo na startu na citycrossrun.cz.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
9: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
10: To není možný, že to ještě nemáte.
11: Tak my taky čekáme, že jo?
12: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
13: Tak to musí stát na účtárně.
10: To už je po splatnosti.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
3: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny, to je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
6: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
2: Asi 100 tisíc.
1: A ty s tím nic neděláš, jo?
2: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
1: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
2: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
1: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
13: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
14: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
15: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
16: A já vám jako dlužím?
17: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
7: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Radošovo krušnohorské uzeniny si pro své věrné zákazníky připravili super akci. Kilo luxusně vyuzených vepřových žeber za 49, vepřové kýty za 89 a k tomu naši lahodnou šunku Ladu. Radošovo krušnohorské uzeniny. To je kvalita a tradice. Nákup v naší krásné moderní prodejně v Novém Boru vyplatí se nejvíce.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedá.

0: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Vyhrávej v Cinema City celé.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Hit Radio.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
0: Hit Radio. Hit Radio. You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.

Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.